Night Air. Hudební mix Rádia Wave. When I get home.

na cestě vidí bolest a šílený věc. Míme děravý vrak, už ani nesvítí hvězd, ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy, k ledovýmu černýmu srdci.

0: Toyota.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Hudební rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.
1: Hey, little milli shit, bitch.

0: parta vynikajících lidí a jejich křižíková fontána. Teď už 8. hodina, tak je pátek 26. června a na rádiu Wave první zprávy přináší Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místopředsedu. Podle Heleny Válkové z ANO taky určí termín, dokdy předloží závěry šetření ostatním poslancům. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s korupční kauzou. České dráhy na první víkend prázdnin posílí kapacity vlaků, cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Posílené budou hlavně spoje mezi Prahou a Morovou, ale i do českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Na kratší vzdálenosti by ale podle Českých drah měli lidé kvůli vytížení některých tras využít regionální spoje. V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Mezi tématy letošního valného shromáždění jsou například technologický vývoj a důvěryhodnost médií. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií navštívil taky český prezident Petr Pavel. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou vzájemnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Organizace Spojených národů ho vyhlásila před téměř 40 lety, aby upozornila na rostoucí problém zneužívání narkotik. Podle statistik OSN užívá drogy přes 300 milionů lidí na světě. Tisíce z nich ročně umírají na předávkování. V Česku intoxikaci nelegální drogou nepřežijí ročně desítky lidí.
1: Sport.
2: Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostupují. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguayí 0-0, Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0.
1: Počasí.
2: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na Rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Pack a Punch od dua Joey Valance and Bray a společně s ním ještě Danny Brown. No a jinak jsme 8 hodinou na Radio Wave otevřeli ještě s Goodbye Clifford. Ahoj.
1: Krásné ráno, Goodbye Clifford, ale good morning všichni, prostě hezký vstávání. S Terezou a s Filipem a taky s Radio Wave máme 26. června, ale teploty naznačují tomu, že jsme buď to už třeba hluboko v červenci, nebo na Marsu klidně možná.
0: Klidně na Marsu, ta neděle normálně tak vypadá, že by mohla být taková jako mimozemská. 39 až 40 stupňů nás má čekat v Česku v různých koutech. Teď někde včera, myslím, byl rekord za včerejší den, jo, že naměřili někde 37, tak to už teda stačí a ještě to má být víc.
1: Takže pokud máte nějaký plány třeba smočit se v nějakém vodním zařízení se zbytkem republiky, tak vám držíme palce. A pokud vaše ubytování umožňuje přežívat vevnitř, tak možná i to je varianta.
0: A nebo pokud jste smekovan, tak si můžete dovolit vyrazit třeba na dovču do Beverly Hills.
1: Jako tam taky tady bude vedro, ale...
0: No tak jo, ale stabilně.

0: Sigrid a její Mirror. A teď se tak trochu všichni podíváme do zrcadla a můžeme zjistit, jestli naše vlastní hudba je používána na učení AI modelů, a to teď konkrétně těch, které vlastně pomáhají generovat hudbu, jo? Nebo můžete jim zadat, jsou to takové ty služby typu Suno AI a spousty dalších, kde můžete vlastně na základě nějakého jako žánrového rozlišení nebo tématu, které chcete, aby ta skladba zpracovala, si nechat vygenerovat písničku a potom s ní nějak dál třeba už lidsky manipulovat. No a dlouhodobou kontroverzí je, že tyto společnosti nezveřejňovaly, na jakých materiálech se vlastně ty jejich AI modely učí, a proto přichází server The Atlantic s takovým nástrojem, pojmenovali to AI Watchdog, a pokud jste hudebně činní, tak tam můžete napsat třeba název vaší kapely a stačí, abyste byli jenom tak trochu vidět jako nad nějakým povrchem, a ukazuje se, že tam jsou třeba i, já nevím, Prázdniny, kapela z Brna, která byla ve startéru pár let nazpět, tak i na ní se učí AI modely.
1: To je vlastně takový ten seznam, na kterým se asi možná jako najít nechcete, ne. Protože jednak to znamená teda sice tak zdánlivě, že už jako něco znamenáte, že o vás jako svět ví, ale zároveň to spíš znamená, že všechno, co děláte, je prostě takový koření jednoho velkého hrnce na generování hudby.
0: Ano, spíš to znamená, že vás svět vykrádá v tuhle chvíli. A vy za to nic nedostáváte.
1: A tenhle ten Eintopf prostě jakoby není pro vás k večeři, jo? Ten je pro všechny ostatní a možná jim ani nebude chutnat nakonec, ale prostě teď jsem tady napsala třeba tak pro jako asi jsem si myslela, že tam jakoby bude Denzel Curry, protože ten nás momentálně čeká, tak samozřejmě.
0: Kolik to má písniček?
1: Ale 252. Hmm. Tak to je docela hodně. Jakože
0: třeba takový Neil Young, tam má nějakých 350 skladeb, no. Takový ty nejznámější jména tam mívají okolo 400-350. Drake třeba, jo, když tam napíšeš jméno, jako je třeba Taylor Swift, ale potom je překvapivé, že třeba i taková ta jako třeba méně viditelná jména undergroundového rapu, jo, ať už třeba britského, nebo právě naopak tuzemského, i taková jména tam najdeš.
1: A zároveň vem si to neštěstí, jo. Čím víc tam prostě ty AI modely zohlední Drakea, tím horší z toho potom polezou ty věci vygenerované. To mi přijde jako, že...
0: Měli by ubrat trošku na Drakeovi.
1: Na tom sejde lidstvo v podstatě, ale každopádně tak Denzel, který nás čeká ve výhledu, já jsem se pak dívala i třeba Téa Sofia, která nás čeká, tak tam má 15 songů.
0: Je vidět, že ten systém je absolutně nevybíravý. Téa Sofia super, proč tam nemá víc písniček než Drake? Nechápu.

0: Younghorn a Samurai Švert Tereza tady volně překládala zároveň, ale k té němčině se tam propisuje ještě taky angličtina.
1: A tak kam ne, viď? To prostě se ti takhle občas stane, že jedeš třeba v Kodani a říkáš si, to je zajímavý, já už umím dánsky, a pak si jenom ukáže, že to je německý turista, který používá hodně anglicismu, takže to může člověka zmást?
0: To určitě. Co může taky člověka zmást je, když třeba vyrazí do kina a neví, že ten film bude strašidelný a pak třeba se jako hodně bojí. Člověk třeba jako ty, který nemá rád horory, viděl docela jakoby kultovní věc Blair Witch?
1: No, já myslím, že jsem to jako neviděla, nebo takhle.
0: Záda Blair Witch.
1: Určitě jsem to neviděla, ale vím, že mi někdo vyprávil, když jsme jednou spali ve stanu, že v nějakém hororu prostě je, jak spíš ve stanu a někdo ti začne najednou tisíc rukou bouchat zvenku na ten stan. Jo. A to nevím, jestli to je v tomhle filmu, mám
0: trošku záhadně, ale
1: trošku
0: podle mě,
1: pocit, že jo.
0: Já mám pocit, že tohle byl o něco minimalističtější film, že tisíce rukou by tam možná úplně jako
1: tak možná tři
0: naladili.
1: Jako nevím, já jsem to neviděla a vím proč, ale možná i vy jste třeba někdy byli doma sami, když rodiče prostě šli si užívat svůj život a zapli se televizi a bafl na vás takovýhle právě film, protože tohle je snímek, který teda na vás bafne znova v kinech, což je legendární příležitost pustit si ten původní horor Blair Witch a těšit se na to, že už v září po Vánocích, po létě, se bude premiérovat právě další teda díl evidentně.
0: Je to tak, ona se z toho možná stane i třeba série, uvidíme, ale tenhle film z roku 1999 byl hodně specifický v tom, jak byl natočený, je to ten takzvaný styl found footage, to znamená točené z ruky na nějakou jako spíš méně jako kvalitní kameru a prostě, aby to co nejvíc umocnilo tu děsivost, takže v tomhletom ohledu by to mělo navazovat a mělo by to navazovat i stylem právě proto, že se na tom mají podílet stejní lidé.
1: Naopak, nebude tam jedna z těch hlavních tváří původní záhady Blair Witch, Ray Hands, tedy Heather Donahue, protože do nového projektu se pravděpodobně nezapojí. Mm-hmm. Totiž je takovou kritičkou marketingové kampaně toho prvního filmu, který se snažil reprezentovat ten film jako záznam reálných událostí. No a právě jí to nějak jako dost nesedlo a nakonec si změnila jméno a ve svém memoáru litovala, že se vůbec takovýhleho filmu zúčastnila, takže evidentně tu tam nepotkáme.
0: Ale ne všichni mají takovýhle hořkosladký pocity z toho natáčení a právě se vrací pro tu novinku, takže 24. září 2027, to by snad měl být premiérový termín, kdy se můžeme všichni společně zase bát.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Tranky. Yeah.

0: vystavovat těm teplotním šokům. Takže pokud jste dlouho seděli prostě v neklimatizovaném autě nebo běželi po pláži, tak samozřejmě není dobré jako hned skočit do úplně ledové vody, protože to prostě může přinést klidně i infarkt.
1: To znamená pomalu, jo, tranky prostě.
0: Právě.
1: Jako vycházet třeba z toho auta pomaličku, jo, ty rozdíly prostě ať nejsou tak rychlí. A v rozhovoru na serveru i rozhlas se dozvíte třeba i o tom, jestli je v pořádku, že vám buší srdce o něco víc než normálně tady v těch vedrech. Je to vlastně známkou termoregulace, kterou pokud nerepujete třeba jako pímany, tak nemáte repovou termoregulaci. Ono o tom mluví teďka Smekvan v rozhovoru v Excalibru, že je schopný prostě dát v zapoceném klubu ve velké mikině s kapucí prostě celou show a v podstatě se u toho jakoby tolik ani nezapotit. Nejste pímany, jo, prosím vás.
0: Takže pokud nemáte natrénováno a nadrilováno, tak prosím vás, jestli vám buší srdce, tak jenom zpomalte, sedněte si do stínu a dejte si čas, jo, ať to nepřeháníte.

0: George Clinton, taky Negative Gemini na tracku FUML. Váš život snad ještě není spackaný a je na tom úplně dobře.
1: Je na tom úplně skvěle. Pokud se něco nepovedlo, tak se to dozvíme ve zprávách už za chviličku v 8 hodin. No a do té doby ještě třeba Marketa nebo Celesta Loves Back, takže já doufám, že se vám vrátila vaše láska do vašich srdcí. To nemusí být jako člověk. To může být fakt jenom takový univerzální pocit, že jo?
0: Tak pěkný poslech.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme. Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
2: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hladný závěr od Celeste a její Love is Back. My tu za několik málo vteřin máme 9. hodinu a další zprávy na rádiu Wave přináší Terezie Richterová.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předkladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávání státních úředníků by totiž bylo jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. V demokratické

0: šíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostává vysvědčení a ukončuje tak školní rok. Některé školy je hodnotí pomocí známek, jiné udělují slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Přesně před 52 lety lidé poprvé použili čárový kód. V supermarketu ve Spojených státech ho načetli z obalu žvíkaček Wrigley's. Identifikátor produktů vymysleli američtí inženýři Norman Joseph Woodland a Bernard Silver. Údajně kvůli tomu, že klasické markování zboží bylo příliš pomalé. Od té doby se čárový kód rozšířil celosvětově. V tehdejším Československu se poprvé objevil v roce 1979.
1: Sport.
0: Dalších 8 týmů má na mistrovství světa jistou účast v play-off. Po svých závěrečných zápasech ve skupině prošly do vyřazovací fáze turnaje Japonsko, Švédsko, Nizozemsko, Austrálie, Ekvádor, Pobřeží slonoviny, Německo a domácí Spojené státy. Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem jí v Bad Homburku v souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Rusová.
1: Počasí.
0: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Shiabuna je od Alice Long Yugao a společně s ní taky Muramasa a Billow. Předtím jsme poslouchali v playlistu Radio Wave Berlin Manson, no a teď se podíváme za novinkou z minulého týdne, za kterou může elektropopové duo Media Service.
1: No a právě tohle duo vydává nový projekt Knickers pod záštitou své audiovizuální platformy PBCC Collective. No a tenhle ten projekt představí 5 tracků a 2 skity, které volně navazují na předchozí album Mikey is the Last Sword, no a to už nás tady vlastně těší od roku 2025, takže teď nás čeká vlastně navazování na takovou ideu, která se skrývá na internetech pod hashtagem iPhone Music a jedná se o produkování hudby opravdu tak, jak to zní na vašem dotykovém telefonu. Místo na počítači, takže si smrsknete vlastně nějaké ty jako složitosti technické a technologické na úplné minimum.
0: Pak je většinou potřeba stejně to ještě dofinalizovat, to co se týká postprodukce těch nahrávek, a o to se postaral producent Artemij Biryukov, který dal pomocnou ruku taky, co se týká mixu a masteringu. No a z novinky Knickers, kde těch tracků 5, jak už jsme zmiňovali, jsme nasadili skladbu Sleepover a to vás ideálně naladí na deštivé letní večery, které mají přijít, prosím vás, zase po tady těch vedrech.
1: No. A nějaký Sleepover si můžete dát třeba u vašich nějakých kámošů třeba. To bude jako pyžamová party, jako když najdeš. You know,

0: Skvělý Bokojut, který má se svou kapelou vystoupit například v Brně na Popmese, to už se taky docela blíží, stejně závratně jako třeba filmový festival v Karlových Varech, v domovině tady Terezy, která na festivalu byla určitě mnohokrát, a dá se polemizovat o tom, který ročník třeba byl nejsilnější, co se týká těch hollywoodských hvězd, které tam jezdí. Ten letošní chystaný mi vlastně přijde docela asi fajn obsazený. Hele, Dustin Hoffman, Harvey Keitel. Co myslíš?
1: Jako je to dobrý, zároveň je to vždycky to, co já sleduju nějak jako úplně ze všeho nejmín, takže to nemůžu úplně navzájem posuzovat ty ročníky, ale pokud máte rádi jako dívat se na ohňostroj v několika tisíci hlavém davu před termálem a sledovat, který ten malý človíček zrovna vychází z auta po koberci, tak samozřejmě se můžete těšit třeba na Jesseho Eisenberga, kterýho můžete mít rádi ze spousty filmů, protože to je docela slavný americký divadelní taky, ale i filmový herec, takže z nejrůznějších snímků, teď třeba nevím, jo, Zombieland, to už je asi docela starší, ale Muž v pokušení nebo Božská extáze, Vesnice, Sépě a Velryba. Říkáte něco z toho, jako, jaký máš nejradši film s Jesseem Eisenbergem?
0: No, vidíš, no? To. Ty jsi to tady zmiňovala před vstupem, že hrál vlastně v Social Network, což je o Facebooku,
1: jako
0: vlastně o jeho genezi.
1: Myslím si, že tam hrál.
0: Zní to, že tam hrál nějakého hlavou na viď. No jo, jo, podle mě tam hrál přímo Marka Zuckerberga.
1: Jako je to možný,
0: takže
1: no?
0: O tom teď se ho pamatuju, a ten Zombieland jsem taky viděl.
1: No tak vidíš, takže prostě kdybyste chtěli třeba vyrazit na tohle hře se podívat, nebo samozřejmě na jako milovníky větších klasik, Juliette Binoche, zde je takto herečka, kterou můžete znát z filmu třeba Čokoláda, anebo i dokonce ze starších filmů, který se uvedou v rámci festivalu díky tomu, že dorazí, což je dobře, takže třeba se můžete těšit na nějaký jako starší věci. No. Uvidíme, kdo bude v nové festivalové znělce, a možná to můžeme prozradit, ne?
0: Kdo?
1: Stellan Skarsgård.
0: Je hodně těch Skarsgårdů.
1: Ne, tak tohle je ten nejstarší, tady, to je ten
0: OG.
1: To je ten OG Skarsgård podle mě, takže uvidíme, se docela těším.
0: 3. až 11. červenec, Kviv v Karlových Varech.

0: tady Holiday a Tangerine, ještě předtím Tomáš Havlen s Lichnovským, za chvilku taky Bilderbuch nebo Courtney Barnett s Kurtem Weilem, oba dva zmínění, tady teďka poslední dva zmínění, mají venku nové desky a ty rozhodně stojí za poslech. Co taky bude stát za poslech, věříme, je příští vstup, kdy si budeme zvát na inscenaci Perpetuum Havel.
1: No a potom taky koukneme na to, kam vyrazit třeba do kina nebo do galerie, tak za hudbou to už je samozřejmě jasný, protože máme sezónu, takže nikam neodcházejte, pokud nevíte, co se sebou, chtěli byste doporučit nějakou kulturu, tak se na to ještě docela zevrubně podíváme do konce následující hodiny.
0: Taky můžete hrát videohry, že jo?
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.
4: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Builder Bůh a Push Reality. My se tady od obrázkových knížek dostáváme k divadelním textům a taky k nonverbálnímu divadlu. S náma ve studiu, pokud nás i sledujete, je Martina Sedláková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A Martina přichází z Laterny Magiky a má tady pro nás docela takovou magickou situaci, která se stala v rámci české divadelní scény a míří rovnou do na francouzská pódia. Budeme se bavit o světové premiéře inscenace Perpetuum Havel. Tak možná začneme. Co je Perpetuum Havel za divadelní hru, co na ní je specifické, zajímavé a jaká třeba přináší témata?
1: Perpetuum Havel je inscenace, která je, dá se říct, výrazně inspirovaná textem Václava Havla. Jediným jeho textem nebo jedinou předlohou pro nonverbální divadlo, kterou kdy napsal. Byla napsána pod názvem Perpetuum Mobile v roce 1989 v lednu na Pankráci, když Václav Havel byl na Pankráci. Napsali tehdy na zakázku od manželky švýcarského Mima, na jehož jméno si bohužel v tuto chvíli nespomenu, ale každopádně byl to text, který vlastně pojednával o 7 dnech ve vězení politického vězně. Byl to velice aktivistický text a co je na něm zajímavé, že vlastně téměř nikdy nebyl profesionálně zpracován. Pouze jednou ve Švýcarsku a pouze jednou v Tuzemsku v rámci studentské tvorby. Takže tohle je skutečně první profesionální zpracování daného textu.
2: Václav Havel by se letos dožil svých 90 let, tak i s tím je to samozřejmě spjaté. Jinak v tom textu se podle všeho píše například i to, že fantazie se meze nekladou, to znamená, že k té kreativitě a k tomu nějakému jako specifickému zpracování to vyloženě vybízí.
1: Je to přesně tak a režisér Petr Boháč to pojal tím způsobem, že si řekl, že vlastně téma politických vězňů rozhodně není tématem minulosti, ale je na výsost aktuálním, takže se inspiroval i příběhy současných disidentů a současných politických vězňů. Byl vlastně, dá se říct, v úzkém kontaktu například s někdejší běloruskou vězenkyní Palinou Šarendou Panasiuk, která jim přímo do inscenace dávala různé tipy a vyprávěla jim autentické zážitky, které oni vlastně do té inscenace zapracovali. A těch příběhů těch různých politických vězňů, kterými se inspirovali, těch je nespočet. Takže skutečně je to téma současnosti a současná inscenace.
0: Možná ještě k tomu formátu nebo žánru. My se bavíme o textu, který je zpracovaný, ale zároveň formou nonverbálního divadla. Tak možná pro někoho, kdo třeba ještě neviděl nonverbální divadlo, co vlastně ho tam čeká?
1: Když to řeknu úplně ve zkratce, vůbec se tam nemluví. Náš performer tam teda jednou zakřičí, to je takový spoiler, ale prakticky se tam vůbec nemluví. Ty prostředky, se kterými nonverbální umělec pracuje, tak jsou především pohybové, jsou hodně expresivní, hodně výrazové a o to víc, dle mého názoru, to s tím divákem může rezonovat, protože hodně zapojuje svoji fantazii a hodně ho to vybízí k zapojení fantazie. Potom jsme taky v Laterně Magice, takže hodně pracujeme s videoprojekcemi a s videi a s výraznou hudbou a se světly. Je to taková vlastně komplexní kombinace různých divadelních složek, kde ale nefiguruje žádné slovo.
2: No, rezonuje to každopádně už teď, protože je jisté, že premiéra bude ve Francii, konkrétně v Avignonu, na tamním festivalu. Tak jak se tohle vůbec podařilo a má to nějaký precedens?
1: Dá se říct, že vlastně režisér Petr Boháč tam minulý rok byl se svojí uměleckou skupinou

0: kde a kdy ho můžeme vidět u nás v České republice?
1: Česká premiéra bude 10. a 11. září v Paláci Akropolis. Moc všechny zveme.
2: A zároveň teda v tom Avignonu nebude jen jedna příležitost, ale taky to bude napříč několika dny, kdy se bude inscenace hrát?
1: Je to tak. Máme tam 8 repríz, premiéra je 4. července a pak hrajeme každý sudý den až do 20. července.
0: Říká Martina Sedláková za Laternu Magiku. My moc děkujeme za pozvánku a taky za osvětlení toho, co nás čeká na představení Perpetuum Havel, na který jsme teda momentálně pozvali. My vám přejeme na festivalu Zlomte vás a těšíme se na uvedení v České republice. Díky moc. Ahoj.
1: Čert vás vem. Ahoj.

0: The Mileage, Big Crit, rapper, který nám uvozuje takovej závěr už 9. hodiny.
1: Uvození závěru, to je prostě věc, kterou takhle chcete před 10. hodinou. Za chviličku ještě Chief Bromden nebo Kero Kero Bonito.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kero Kero Bonito, The Open Road, a my teď už máme otevřenou cestu směrem ke zprávám a tu cestu otevírá ještě jednou pro dnešek Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pojišťovny lidem za minulý rok vyplatily víc než miliardu korun za zahraniční dovolené. Uvádí to Česká asociace pojišťoven. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Škody průměrně dosahují asi 13,5 tisíce korun. Podle asociace by se lidé neměli spoléhat na evropské kartičky pojišťovny. Oproti cestovnímu pojištění totiž pokrývají jen nezbytné lékařské zákroky. Britská královská rodina dnes poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení 10leté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. Začíná festival okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města na Jindřichohradecku koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmařil, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Dnešní vernisáž začíná v 18 hodin.
1: Sport.
2: Fotbalista Japonska a Švédska prošli po vzájemné remíze 1-1 na závěr skupiny mistrovství světa do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko po výhře 3-1 nad Tuniskem. Postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu play-off po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dál jde i pobřeží Slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem.
1: Počasí.
2: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na Rádio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave,
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: SD Kit a Prague, skladba, která vznikla po tom, co odehrál show kde jinde než v Praze, už jste to mohli poznat podle názvu toho tracku. My se teď posouváme ke zprávě, která se týká fotbalu, o kterém s Terezou obavíme pramálo, ale o něco malinko víc víme o kachnách, aspoň jsme schopni, rozeznat mezi sebou. Fotbalisty já už třeba míň.
1: Jakože poznáš kachnu od kachny?
0: Nepoznám, kde je záložník, prostě, kdo je útočník. Kachnu.
1: Já občas nepoznám kachnu od husy, se přiznám.
0: Jo, takhle.
1: Jo, takže já bych se tím úplně jako neholedbala tady tou schopností.
0: Možná se přeceňuju. Jako.
1: Možná
0: ale
1: jo.
0: Jedna taková hvězdná kachna teď byla hodně v médiích, protože neviděla zápas Česka proti Mexiku a ta fotbalová asociace FIFA jí zakázala vstup. To je ten důvod.
1: Pro fanoušky právě mexického fotbalového národního týmu se stala hvězdou právě letošního mistrovství světa. Tahle ta kachna jmenuje se Merlin. Možná by si ji i fanoušci fotbalu mohli zaměnit za jinou kachnu, ale každopádně tahle má šálu, takže na ní jde poznat, že to je ona. No a právě fanoušci chtěli, aby se mohla zúčastnit toho zápasu mezi Mexikem a Českou republikou. No a cestu tohle dvouletého opeřence ale zmařila pravidla Mezinárodní federace fotbalových asociací, ve kterých se teda evidentně píše, že lidi na stadion můžou, ale kachny nikoli.
0: To je zvláštní. Pozornost si tahle kachna získala už v úvodním zápase šampionátu, protože to hrálo Mexiko s jeho Africkou republikou a krom dresu v barvách domácího mužstva měla také ponožky, jo, tahle ta kachna Merlin, a její majitelka Carla Gomez jí dostala 2 roky nazpět jako dárek od svého zákazníka. Ta rodina pojmenovala kachnu po mýtickém čarodějovi a říká ještě, že od doby, co Merlin vstoupil, tak je to ten kachňák, nebo je to, teď teda nevím, Merlin, co vstoupil, jo? Tak možná je to on. Do našich životů došlo v našem světě k mnoha úžasným změnám.
1: No a evidentně teda přinesl vítězství Mexiku jako takový vlastně možná jako token, i když se nezúčastnil nebo nezúčastnila toho samotného zápasu, takže pokud i vy máte nějaký jako zvířátko, který vám nosí štěstí a nebo symbolizuje vaši výhru, tak to nemusí být nutně jako fyzicky prostě. Může to být fakt jako úplně, je to jako, dá se to přenášet nějakýma jako energiema, takže když vás nepustí na stadion, tak to ještě neznamená, že hra je prohraná.
0: A tady to teda možná dopadlo OK, ale prosím vás, nedávejte jako dárek živá zvířata jako svým blízkým.
1: A hlavně tahle ta kachna, jo, už dřív navštívila třeba prezidentský palác, takže to je jako hodně slavná kachna. A mě by teda zajímalo, kde jako kdo získal konsent od té kachny, že chce jít na fotbal a že chce jít do prezidentského paláce.
0: Třeba to chtěla nevidět.
1: Jako, jestli ty lidi prostě umí tu kachní řeč, anebo jestli se té kachny nikdo neptá a prostě jde šálu, někam jí prostě čmajzne a přinese. No,
0: a taky jsme prý hráli fakt špatně, tak možná dobře, že to neviděla ten zápas.
1: Právě.

0: Dry Cleaning, Gary Ashby, 19 minut po 10. hodině a teď už kávička.
1: Jak je vám dobře na takových cestách, když vyrazíte někam do dalekých přírod, koupání, prostě na cesty, ale pak si řeknete, no jo, a jak já se tady dám kafe? Možná taky máte tenhle problém. Není nic našího, než si vyslechnout další díl Casablanky a zjistit, jak se právě i na cestách dá kvalitně pít káva.
0: S Pavlem Sladkým totiž mluvil brněnský kavárník a milovník dobré kávy Jan Židů, který pro vás má spoustu tipů. Celý díl Casablanky už teď na našem webu a taky v podcastových aplikacích. Krátká ukázka.
2: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
3: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
2: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit. Protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
3: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
2: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně. Ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalijete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
3: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
2: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako stoprocentní. A tomu se vlastně ty pražírny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle. Používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat. Prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Ráno s Terezou a Filipem.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Odessa a společně s nimi taky Maro na tracku Better Now. Ještě předtím jsme se poslechli Miss Patty a její hlasy. No a teď už slíbená pozvánka, nebo respektive bude jich několik za kulturou. Když se podíváme do Brna a tamního domu pánů z Kunštátu, tak tam můžete dorazit na hvězdnou soustavu a to znamená prohlédnout si diplomky studentů a studentek z brněnské FAVU mezi 25. červnem, to bylo včera, a 26. to je dneska a tím pádem to i končí. Je možné dorazit na pravidelnou výstavu diplomových prací, která vlastně letos představuje tvorbu 39 autorů a autorek z celkem 17 ateliérů a krom obvyklého výstavního prostoru v Domě pánů z Kunštátu budou ta díla k vidění taky v nově otevřeném centru VUT Tržnice a tam je doplní práce vystavené v galerii TIC i na hradě Špilberg, takže rovnou...
1: Všude, celý Brno.
0: Celý Brno bude prostě ověšené v diplomkách.
1: A další diplomky můžete vidět i v Praze, konkrétně třeba v kasárnách Karlín a taky v Technologickém centru Mikulanská a mluvíme o umělecko-průmyslové škole, takže Umprumka vystavuje na těchto dvou místech a zároveň se teda myslím, že jako podívat se do kasárna Karlín, kde se Umprumka teď zabydluje prvním rokem, může být docela zajímavé, takže tam můžete vyrazit až do, myslím, že 30. června, což je už za chviličku, ale na ten víkend tam můžete třeba najít útěchu a schlazení, zároveň taky samozřejmě diplomové práce, takže kdybyste chtěli vidět, tak Umprumka je vám otevřená.
0: No a potom, kdyby třeba jste spíš chtěli koukat na film a taky si užít trochu toho povídání tematického k němu, tak umělecko-filmový večer proběhne dneska v kině Kavalírce, v kině Kavalírka v Praze. Od 20 hodin tam můžete vidět trailer Giant's Cattle a k tomu ještě Marku Hakala a Mary Keky. To je milostný příběh bez lásky, mysterium ve světě bez záhad a autoři snímku ode mě už zmínění budou na místě a osobně ten snímek uvedou. K tomu všemu bude moderovat Tereza Bonaventurová, takže takový umělecko-filmový večer v Kavalírce dneska po 8. večer.
1: Na Kavalírce je super, že to je v podstatě ve sklepě, takže tam horko nebude nikdy.
0: Ideální.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Plejak.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

زي ما كانت بعد كل شي حكيته لسه بمشي بيناتكم.

0: Anabel Smart and Dumb a my teď zjistíme, jak moc jsme tady Smart and Dumb. Ahoj Jardo Petříku.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Prosím tě, já takhle v téhle sezóně, když procházím pod stromy, na kterých rostou třešně, říkám si, poznám já třešně od vyšní a poznáš to ty?
2: No samozřejmě. Teda pochutí.
1: Vyšně jsou tmavší taky, že většinou.
2: Vyšně jsou tmavší, ale třešně. Zároveň já tady mám i tmavou odrůdu třešní.
0: No právě.
2: Nicméně pochutí to poznáte vždycky. Vyšně jsou navinulý, kyselý. To třešení nikdy není. Třešení je vlastně taková jako až unilá, proto se vždycky kompoty dělaly zásadně z vyšní, protože v nich zůstala taková ta jako příjemná nakyslá chuť, když uděláte kompot z třešní.
0: Takže
2: tak
0: vyšně jakoby jsou lepší než třešně podle tebe.
2: Ne, to jsem neřekl.
0: Řekl jsi, že to chutná unile.
1: A do koláče radši třešně nebo vyšně?
2: Do koláče lepší třešně, protože vyšně ještě se liší od třešní, prosím vás, strukturou, že ta jich nikdy jako nerozpůlíte třeba v ruce, jako některé chrupky.
0: Aha, takže se hůř vypeckovávají.
2: Je to tak, jsou vodnatější, řekněme.
0: Aha.
1: A jaký jsou ty, který tady stojí před námi v krabičce na vysílacím stole? Kde jsi ulovil?
2: Včera na Ladronce, prosím vás, už tam krásně dozrávají všechny odrůdy, ale pokud chcete opravdu vědět, co máte, co natrháte za třešně, tak doporučuji sad nad Břevnovským klášterem. Protože tam každý jeden strom má popisek, co je to za odrůdu. A jsou tam třešně, na podzim tam můžete zajít na hrušně, na několik druhů hrušek, vynikající.
1: Tak to je poznávačka a zároveň taková dlabačka.
0: Zároveň taky jako fakt si pospěšte, protože i ty třešně, co už jakoby mají tu pozdější fázi, tak jako skoro si myslím, že budou padat. Takže máte možná posledních několik málo jednotek dní na to si udělat tohle občerstvení.
1: My už taky padáme teda.
0: Jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
0: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Tak jsme se podívali, jaké to je v nebi. Pokud to mají na svědomí Alison Wonderland a Nina Girachi, tohle byla jejich spolupráce pojmenovaná právě Heaven. A ještě předtím jedna vlastně nebeská záležitost, Paris se songem Goddess neboli Bohyně. 7 minut po 11. dopolední v pátečním On Airu na Waveu vás opět zdraví Jarda Petřík. Budu tady s vámi do tří, čeká nás toho spousta a vzhledem k tomu, že si myslím, že se včera celkem ujali ty koupací typy v rámci kulturních, tak pro vás dneska zase něco zkusím vyštrachat, abyste věděli, kde se o víkendu schladit a zároveň se takzvaně do té vody ještě vejít, aby tam nebyla hlava na hlavě. Kelsey Lou už za chvilinku v playlistu před náma s novinkou Cutting Off the Head of a Ghost, dodaná nás té třeba taky Rosalía, Reggie Snow nebo Fushej s novinkou Drive, budu pro vás mít i ukázku z nejnovějších Fasád, no a v odpoledním čase potom třeba taky Podhoubí, Impact a nebo Nádech.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Fasáda plná odlepující se folie, taky břečťanový mušketýr, ať už to znamená cokoliv, a budova, která se třese, když v ní poskočíte. Prágrovy kostky toho skrývají víc, než se může na první pohled zdát. Štěpán Bertl, vedoucí Kempu, neboli Centra pro architekturu a městské plánování, vám v nejnovějších fasádách prozradí, co se s touhle ikonickou budovou stane a kam se celý Kemp bude stěhovat. Celý díl fasád najdete samozřejmě na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď vám z něj pouštím ukázku.
1: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název Kemp vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
2: Jo, ten název jsem vymyslel, a těch tatínků má Kemp samozřejmě mnohem víc, počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími, ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že opravdu u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez Kempu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli se někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten Kemp, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžeme říct, že to lidi zajímá a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
1: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako své boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
2: Tohle je známá informace, ale když se ta budova stavila, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe. Jo? To znamená, že už když ji stavili, tak se dělali legraci z Prágra, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v Kempu, opravdu to tak funguje.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O 11:30 pro vás mám dva výstavní tipy. První pozvánka míří do Moravské galerie v Brně, konkrétně do Umělecko-průmyslového muzea, kde můžete až do konce prázdnin, dá se říct, do 29. srpna, vidět výstavu Liběny Rochové pod názvem Doteky, která není zdaleka jenom retrospektivou téhle významné české módní návrhářky, ale představuje dílo, které se v takhle ucelené podobě objevuje vůbec poprvé. Liběna Rochová a výstava Doteky v Umělecko-průmyslovém muzeu v Moravské galerii v Brně. Pokračujeme do Pardubic, Gampa, neboli prostor, kde aktuálně až do konce září probíhá bienále ve věci umění pod názvem Nezbytná přání. Jedná se už o čtvrtý ročník téhle mezinárodní výstavy současného umění s podtitulem Nezbytná přání. Výstava přistupuje k nezbytnosti nebo nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl. Mohou mít podobu protestu jako projevu života, no a ve výstavě se setkává v mezigeneračním dialogu množství vizí a taky imaginací, které vystupují jako instinktivní reakce na každodenní podmínky života. Nezbytná přání neboli bienále ve věci umění v Pardubicích v Gampě k vidění do 26. září.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Kmotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
5: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

0: Jestli jste si teď náhodou zívnuli, je to v pořádku, hrál vám Yawning Portal společně s Oli XL, naproti mě si teďka krásně zívá naše zprávařka Terezie Richterová.
1: Dobrý den, já zdravím, ano, já jsem si zívala, to byla taková ta reakce, když o tom začneš prostě mluvit.
0: V pořádku, přesně tak se to mělo stát, neboli už asi tušíte, že teď se budeme bavit o jedné z dnešních Wave Newsek, zamíříme konkrétně do Francie, která je na tom podobně jako my, takže ji aktuálně sužuje obrovská vlna veder. No a v Paříži už úřady omezují i alkohol, věc, která se u nás asi nestane, ale pojďme se alespoň zkusit inspirovat, co se teď v Paříži kvůli vedrům děje.
1: Je to tak, ty už si to naznačil, já jsem začala přemýšlet, jestli by to v Čechách šlo prostě, jestli by vůbec bylo na místě.
0: To, by byla, prostě... to vůbec si nechci představovat, co by se dělo.
1: Vzpoura, čekal by si vzpouru. Nicméně zpátky k tématu, je to tak, Paříž zažívá stejně jako zbytek Evropy velmi náročné dny kvůli tomu teplu. Vedra se promítají úplně do logicky běžného života, ale tam i do fungování zdravotnictví. Úřady proto rozhodly, že omezí pití alkoholu na veřejnosti a také prodej alkoholu sebou ve večerních a nočních hodinách. Začíná to dneškem. Cílem je snížit tlak na nemocnice, které podle tamních politiků naráží na hranici svých možností. Restaurace a licencované bary potom mají z toho opatření výjimku, ale veřejné pití alkoholu je ve vybraných hodinách zkrátka zakázané.
0: Nabízí se samozřejmě otázka, proč úřady řeší právě alkohol.
1: Někoho by to možná nenapadlo, ale když se na tím člověk potom trošku zamyslí, tak to dává smysl, protože samozřejmě my si umíme představit jako na vedro takový to dobře vychlazený pivo prostě, jo. Není to chytrý. Alkohol může totiž v horku zhoršovat dehydrataci, snižuje opatrnost a přispívat k celkovému jako rizikovému chování. V situaci, kdy opravdu záchranáři teďka ve Francii hlásí 4x víc srdečních zástav než obvykle, se úřady snaží omezit všechno, co by mohlo ty nemocnice ještě více zatížit. Francouzská ministryně zdravotnictví navíc upozornila, že to vedro není opravdu nebezpečné jen pro seniory. To rizika se týkají i mladých a zdravých lidí, a to obzvlášť, pokud sportují, přepínají se nebo podceňují pitný režim. Takže tohle je i takový apel na vás, dávejte na sebe pozor, hodně pijte a nepřepínejte se.
0: Jak na vedra reagují samotní Pařížané?
1: Tak někteří velmi prakticky, a to protože utíkají z přehrátých bytů do parku. Například do jednoho pařížského parku lidé přicházeli s dekami, různými jako houpacími sítěmi nebo nafukovacími madracemi a byli zkrátka připraveni zůstat tam až do rána, prostě se vyspat. Jedna z návštěvnic popsala, že park už večer připomínal téměř hotel. Pro mnoho lidí je totiž noc venku pod širým nebem v tom parku, kde je i nějaká zeleň, daleko snesitelnější než spánek v bytě, který se přes ten den rozpálil a večer už prostě nestačil vychladnout.
0: Což potvrdí každý, kdo se projde stromovkou v Praze teď. Já jsem jel na kole vlastně z Prahy 6 z David skrz tenhle krásný lesopark a tam je opravdu pocit, to je třeba o 10 stupňů
1: je to
0: méně.
1: Znát, je to
0: takže
1: znát.
0: Vyražte do stromovky, pokud jste na 6 a na 7, tam se jde půlka Prahy a můžeme tam všichni krásně přespat až do pondělka.
1: Je to tak, můžeme se vzájemně litovat.
0: Jedna z dnešních Wave Newsek, i ty další najdete samozřejmě taky na našem webu. Terezie, díky, hezký tropický víkend.
1: Taky děkuju, naslyšenou, mějte se.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth.

0: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Krátce před pátečním polednem, teďka jedna letní bossanova lovers rock. Tohle je Olivia Dean a píseň Danger.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Led by her, What's the reason, a taky Internet Girl se songem Boss. A teď už se pomalu, ale jistě rozjíždí novinka od britské zpěvačky Rose Grey. Z její debutové desky, kterou vydala v podstatě po více jak 10 letech na scéně, album pojmenované Louder Please obsahuje i tuhle singlovku nazvanou Clap to Your Arms. No a my máme krátce popolední, v téhle hodince se můžete těšit na kulturní typy včetně jednoho dalšího koupacího, tentokrát zamíříme na jih Čech do Novohradských hor. A samozřejmě pro vás budu mít i ukázku z jednoho našich aktuálních vydání Podhoubí, které se tentokrát vypravilo pomyslně na Faerské ostrovy. Pokračujeme v pátečním On Airu na Waveu, Jarda Petřík vám přeje i nadále příjemný poslech.

0: Darkodon a Claire, spolupráce pojmenovaná Dance Hall and Party, tak party to rozhodně bude o víkendu s těma 40kama, tak prosím vás, buďte opatrní, když někam vyrazíte tancovat. Hodně vody a ideálně ještě s nějakými těmi vitamíny a minerály, abyste doplňovali i tyhle věci důležité do svých těl. 12 hodin 15 minut, před námi teď pozvánka na poslech nejnovějšího Podhoubí. Zamíříme na Faerské ostrovy, tam se totiž znovu po nějakém čase rozhořela diskuze o hodně kontroverzním lovu kitovců, který je známý jako grindadráp. Jak tahle tradice funguje? Proč ji na jednu stranu místní hájí a na druhou stranu proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O tom všem mluví v Podhoubí s Majou Kořenovou český dobrovolník z organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček. Jestli vás tohle téma zajímá, tak celý díl samozřejmě najdete na našem webu a v podcastech. Já vám teď pustím krátkou ukázku.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kitovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce před půl jednou dva divadelní a jeden slibovaný koupací tip. Začneme ostravským divadlem Jiřího Mirona. Tam dneska v 18.30 můžete zajít na jednoaktovou operu pro tenor, šestihlasý sbor, komorní ansámbl a elektroniku. Substance s podtitulem Nekonečný Spinoza. Dneska o 6:30 v divadle Jiřího Mirona v Ostravě. V Praze se rozjíždějí letní scény, mezi ně patří i letní scéna muzea Kampa, kde dneska od 7 hodin večer můžete vidět muzikál Klan Baťa, který přináší pohled na jednu z nejslavnějších rodin české historie, vypráví příběh téhle dynastie, jejíž kořeny sahají až do 16. století a ukazuje, že za úspěchem Tomáše Bati nestála náhoda. Dneska od 7 večer Klan Baťa na letní scéně muzea Kampa. A teď slibovaný koupací tip. Zamíříme tentokrát do Novohradských hor a ještě konkrétně na potok Lužnici. Vůbec první rybník na téhle říčce je rybník Kapelung, který se nachází zhruba 3 km od pramene, takže tam máte celoročně velmi studenou vodu. Tenhle víkend rozhodně nebude výjimkou. Co je dobrá zpráva, že je to takzvaně mimo značené trasy, takže tam rozhodně s velkou pravděpodobností vůbec nikoho nenajdete a budete se tam moc osvěžit krásně sami. Je to v podstatě úplně na hranicích České republiky a Rakouska, nedaleko vesničky Pohoří na Šumavě. Rybník Kapelung, za mě top koupačka v Novohradkách bez lidí.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Pozdraví z Bratislavy, tohle je tamnější producentka, DJka a zpěvačka Nerajev a její stříbrná singlovka, věc pojmenovaná Silver. Za chvilinku zamíříme do newyorského rapového undergroundu za Vickym a novinkou Right Away. Teď ale pozvánka na to, kde všude můžete Radio Wave potkat během letních měsíců a prázdnin, tedy v červenci a v srpnu. Logicky a tradičně čelisti opět nebudou chybět na festivalu v Karlových Varech, a to konkrétně 9. července si budete moct užít naživo natáčení jednoho z dílů. Buchty se letos podívají na Klers do Ostravy, a to konkrétně 17. července v aule Gong se uskuteční živé vystoupení. No a daleko obsáhlejší program budeme mít letos třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde se můžete těšit na zmiňované čelisti a buchty a k tomu taky třeba na Hotspot, Impact anebo Casablanku. Potkáte nás i na besedě u Big Beatu nebo na festivalu Pop Message Prague Pride a těšit se na nás můžete i na festivalu Povaleč, tam to bude Podhoubí, Boys a Starter. Taky jsme si pro vás připravili už tradičně program Riviera v Trojské zahradě v Praze ve spolupráci s Národní galerií, takže na tohle se taky moc těšíme. Všechno důležité už najdete samozřejmě na našich sociálních sítích a nebo na webovkách wave.cz. No a my se vracíme a míříme do toho slibovaného newyorského rapového undergroundu s novinkou od Vickyho Right Away. I need to travel one time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're bonding it. He about to play something.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
2: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den, tak
2: jsem byl. Jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě baví.

0: Art and Life od UTO v pátečním on airu na Waveu pár minut před 13. hodinou na rádiu Wave, docela ještě Papillon, taky Blood Orange anebo Marina. I v příští hodince pro vás budu mít nějaký ten koupací tip, tentokrát to bude v okolí domovské Kutné Hory, takže pokud se chystáte o víkendu třeba do Gasku, tak to můžete rozhodně spojit i s následujícími koupacími typy, které jsou, dá se říct, i v dochozí vzdálenosti od historického centra. Počkejte si na to do příští hodinky.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, poslouchám.

Aiko a Shotgun a ještě jedna domácí věc hned před ní po 13. Ghost of You s songem Night is over soon. Za chvilku budeme pokračovat s dalším domácím jménem, a to projektem Media Service, české elektropopové duo, od kterých vám pustím novinku Sleepover, ale teď rovnou dám další koupací tipy v okolí mé rodné Kutné Hory. Pokud tam třeba teďka o víkendu vyrazíte do Gasku za kulturou, tak si můžete udělat i krásnou zhruba 5-kilometrovou procházku po značené červené trase, která vede až k velkému rybníku. Půjdete po naučné stezce Stříbrná stezka po jižním okruhu, projdete třeba kolem krásné zříceniny bývalého mlýna Cimburg, celou dobu půjdete krásně ve stínu, v lesích, začnete vlastně královskou procházkou pod chrámem svaté Barbory a postupně se během těch 4,5 kilometrů dostanete až k velkému rybníku, kde to teda nebude úplně opuštěné, protože je tam chatová osada, ale jsem si jistý, že si tam najdete místečka, kde budete moct skočit do krásné studené čisté vody a zároveň si to užít bez davů. Jeden tip, takhle velmi blízko Kutné Hory velký rybník, no a druhý tip o něco dál, řekněme na cestě směrem do Zbraslavic, tak kousek od Zbraslavic je rybník rovněž s chatovou osadou s malebným názvem Vidlák, který také disponuje velmi chladivou a na začátku prázdnin rozhodně i čistou vodou, takže tam případně taky můžete smočit svá unavená těla, pokud se třeba vydáte po svatojakubské stezce ještě dále od Kutné Hory směrem na Zbraslavice. Takže rybník velký, rybník Vidlák, řekněme z mého rodného kraje okolí Kutné Hory, dvě koupačky takzvaně na jistotu na začátku prázdnin. Před námi slibovaní Media Service, novinka od téhle elektropopové dvojice, tohle je singlovka s názvem Sleep Over pro všechny, kteří si teďka chystají dát odpolední šláftrůňk takzvaně, neboli šlofíka.

0: Student Archives, tohle byla věc pojmenovaná Selfish Soul od téhle kalifornské zpěvačky a hostlistky na Radio Wave, teď před Grimes a taky domácí Meluzínou, ale budeme pokračovat ukázkou z nového dílu pořadu Impact, který se věnuje vlastně velmi aktuálnímu tématu vzhledem k těm tropickým čtyřicítkám, které nás čekají celý víkend. Začíná totiž taky El Niño, které podle meteorologů bude letos extrémní a dokonce možná nejsilnější v historii a možná už to trošku začínáme pociťovat. O tom, proč v téhle době téma klimatických změn mizí z veřejné debaty, hovoří host Impactu Daniel Kortus. Celý díl na webu a v podcastech, teď ukázka.
1: Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim se lidi uvědomí, že to problém je.
2: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Koncertní a festivalové tipy pro dnešní odpoledne a večer začneme v brněnském kabinetu Muz, kam můžete zajít na akci Večírek 2328. Představí se právě jména z tohle kolektivu jako Uran 235, FNF a spousta dalších DJs, neboli rapová veselka dneska od 9 hodin v brněnském kabinetu Muz. Svitavy, tam začíná dvoudenní festival Rosnička, který vlastně celkem pestře mapuje výrazně domácí scénu od rapu až po elektroniku. Dneska vystoupí například Phobia Kid nebo Tokyo Drift. Rtišovice, tam je dneska a zítra na programu festival Odraz, už šestý ročník téhle benefiční akce, zaměřený na mladou a nezvyklou kulturu. Vystoupí například Mutanti hledají východisko, Kruh 19, Marcel G. Dotes Holy Crap, Taškent, Skotační kulomet nebo Ladies and Gentlemen. Festival Odraz v Rtišovicích na zámku. České Budějovice a Žižkárna hra hlásí Bastard Party od 7 hodin večer. Program zahájí DJské sety pod taktovkou Saint Benny nebo YXNGFRI a DG42V. Pojďme vymýšlet co nejhůř vyslovitelné aliasy, milujeme to všichni. A návštěvníky také dneska potěší křest alba Bastard. Žánrově to bude od trapu až po rap od 7 večer v Budějovické Žižkárně. Poslední tip je do pražského Fuchsu 2 na Štvanici, kde se dneska od 11 hodin bude konat páteční veselka. Line-up staví na třech rezidentech projektu SA Tweeman, spoluzakladatel veselky berlínská DJka a producentka Vani Vači, zakladatelka labelu VV Records a taky Nastia Muraviová, která se spojí s Ninou Farinou v jednou z nejzajímavějších postav východoevropské scény. No a do salo se můžete těšit na Miss Universe a Transmisi. Veselka dneska od 11 večer ve Fuchsu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na Rádiu Wave.

Jamila Woods a song pojmenovaný Giovanni. Jestli jste milovníci hororů a už jste třeba byli v kinech na aktuálních hororech, jako je Posedlost nebo Backrooms, tak možná víte, že za nimi stojí hodně mladí tvůrci, kteří do té doby fungovali v podstatě pouze na YouTube. No a jedním z dalších takových dost možná budoucích režisérských hvězd na hororovém poli by mohl být i Dylan Clark, který by prý měl režírovat nové pokračování hororu Blair Witch. Takže pokud jste se báli tak jako já u tohohle hororu před nějakými, já nevím, kolik už to je, možná už to bude 20 let dokonce, kdy vyšla první Blair Witch, tak vězte, že termín toho nového vydání nebo pokračování, těžko říct, záhady Blair Witch je naplánovaný na září příštího roku. Režírovat by ho měl hororový expert a youtuber Dylan Clark. No a mezi tím můžete samozřejmě do kin vyrazit jak na Backrooms, tak na Posedlost. Já jsem zatím stihnul Posedlost a doporučuju za mě solidních 8 z 10. A kdo má rád, řekněme, nevybíravý humor, tak si myslím, že se u tohohle solidního hororu i docela dobře zasměje. Tranky. Yeah.

Německé duo Mode Selector a Flow Hájou za Mikem v téhle skvělé spolupráci Social Distancing pár minut před páteční druhou hodinu odpolední na rádiu Wave of On Air z daty 26. června, kdy se v podstatě celá Evropa doslova topí ve 40 stupních, tak přežijte ten náročný víkend, který je před námi. A před námi taky samozřejmě další muzika, do 14. je Luisa Almaguer, anebo domácí Island Mint se songem Burnout.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Čiže jste husličky, čiže, no tak tyhle byly Pink Panthers, prosím vás. Píseň pojmenovaná Angel nám teď zněla 6 minut po 2 odpolední v pátečním on airu na Waveu, kdy je před námi novinkový Smack One, který si ke 40 nám dal pro jistotu dárek i sám, kdyby ho náhodou nikdo neobdaroval, a to rovnou celou novou desku, ze které si hrajeme věc pojmenovanou Beverly Hills. Kdyby vás zajímalo daleko víc o téhle platni, tak doporučuji poslechnout nový Excalibur, anebo ho samozřejmě můžete sledovat i na našem YouTube kanále, kde byl Smack One hostem a dozvíte se úplně všechno, co potřebujete a co já vám tady nedokážu v té krátké chvíli prozradit. Co vám určitě ale prozradím je, že vás za pár minut čeká ukázka z nejnovějšího vydání podcastu Nádech. Taky stihneme ještě pár filmových tipů a uvidíme, jestli vyštrachám ještě nějaký ten koupací.

0: Baby No Money a Rich Brian, tohle byla jejich spolupráce Eda Mami. No a před námi Georgia Twin a taky třeba Weekend a Anita a jejich výprava do São Paula. Jakkoliv tenhle víkend si myslím, že budeme mít tropické teploty i po celém Česku. Ale zpátky k tomu, co nás čeká teď, je ukázka z nejnovějšího Nádechu, který se věnuje tématu nudy a taky trošku elektrických šoků, protože podle známého výzkumu si spousta lidí raději nechá dát elektrický šok, než aby byla 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná? Jak pro koho? A nedá se na ní náhodou dívat nějak jinak? O tom všem si Lucie Zajda povídala v novém Nádechu se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou Šolcovou. Celý díl samozřejmě na webu wave.cz a v podcast apkách, teď ve vysílání ukázka.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A jeden koupací tip návdavkem samozřejmě ještě pro vás budu mít i v rámci poslední mé série kulturních tipů, během kterých vám dám několik pozvánek do kin. Začneme v Hradci Králové, Biocentrál dneska promítá v 6 večer Amazony a o 8:30 přísahám, že za to nemůžu. Brněnská skala, přísám, že za to nemůžu, dneska v 17.15 a v 8 večer Den odhalení, to je nový Steven Spielberg, mám ten pocit, více o něm samozřejmě v Čelistech. Kino Dlabačov v Praze, v 6 hodin Romeria a v 8 večer Scary Movie. A zakončíme to na jihu Čech táborským kinem Svět, kde můžete slyšet a vidět Šepot lesa a to v 8 hodin večer. No a i můj dnešní poslední koupací tip je v podstatě na jihu Čech, lépe řečeno na jihu západě, v Českém lese, nedaleko vodní nádrže Lučina, kde se koupat nemůžete, ale pokud budete pokračovat dál proti proudu řeky Mže, tak dorazíte až do malé vesničky nebo osady, která se jmenuje Branka a hned u ní je Olšový rybník a tam se rozhodně koupat můžete. Je tam krásná bronzově rašeliná voda, takže se opět potom nevyděste, až se budete utírat do ručníku, že se vám možná trošku zbarví do rezava, takzvaně. Olšový rybník u osady nebo vesničky Branka, v podstatě skoro u hranic Česka s Německem, v chráněné krajinné oblasti Český les. To byl můj poslední dnešní koupací tip. Tak já doufám, že případně některý z nich využijete, když už ne teď o tom tropickém víkendu, tak během nastávajících letních prázdnin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Sloppy Time, jsem Handwich v pátečním on airu na Waveu. A připomenutý, že stále můžete poslouchat dvě aktuálně audioknihy Rádia Wave. Na tu jednu máte čas, ale už pouze do 30. června. Konkrétně na dílo Teresko, vrať se od Dory Čechové, neboli na deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě. 9 zhruba půlhodinových dílů můžete poslouchat buď to na našem webu wave.cz nebo na audioportále Můj rozhlas. Jak jsem zmiňoval, čas máte do 30. června. Na druhou aktuální audioknihu máte toho času ještě víc, až do 26. července. Máte možnost slyšet také audioromán pojmenovaný Na zemi jsme na okamžik nádherní, pod kterým je podepsaný vypravěč Ocean Wong. Jedná se o autobiografický román. 10 zhruba půlhodinových dílů opět k dispozici na wave.cz a na audioportále Můj rozhlas, kde se můžete víc samozřejmě dočíst i o tomhle samotném díle, tedy o románu lomeno audioknize, i o americkém básníkovi, esejistovi a prozaikovi vietnamského původu Ocean Wongovi. Zpátky k muzice odmluveného slova. Před náma Olivia Rodrigo a spolupráce s Robertem Smithem z The Cure. What's wrong with me?

0: Blížíme se ke 3. hodině odpolední, takže se tady na Radio Wave zase střídáme za mikrofonem. Dneska s Michalem Lýrý, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady celý den a vlastně i včera dával kromě kulturních typů i koupací typy, tak jsem po tobě taky chtěl nějaký ten možná neúplně profláklý spot na koupačku, kam bys doporučil lidem, aby vyjeli teďka o víkendu tropickém.
1: Hele, já nevím, jak moc je to profláklej tip, ale co jsem tam teď dvakrát byl, tak tam zase tolik lidí nebylo. A je to tady kousíček od Prahy, půl hodinka, 40 minut. Je to vsadský kousek od Nymburku. Je tam krásný velký rybník s písečnou pláží a pak dalšíma takovýma malejma spotama, kde se dá prostě vlézt a je to tam fakt hezký.
0: Mm-hmm. Tak vidíte, další typ, konečně taky něco blíž Praze, než ty moje pohoří na hranici Česka a dalších zemí. Užijte si odpoledne s Michalem a já se na vás těším zase v neděli a do té doby přežijte ty šílený čtyřicítky.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Radia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Radia Wave. youtube.com/radiowave Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Ve studiu Rádia Wave proběhlo střídání směn, protože už jsme se překlopili do 15. hodiny. Jardu tady střídám já, tedy Michal Lirý, a společně tu proletíme odpoledním on airem až k 18. hodině. Kromě spousty muziky nás samozřejmě neminou podcastové ukázky. Už za pár minut třeba Houpačky, ve kterých se řešily mobily ve školách. V dalších hodinách si pak dáme Chudáčky a taky Psycho. No a určitě se taky mrkneme na kulturní tipy na dnešní den. Ale teď už zpátky do playlistu rakouská kapela Bilderbuch a jejich Push Reality.

0: Dnes je pátek 26. a dnes se taky rozdávalo na školách vysvědčení. No a deváťáci, kteří si šli vyzvednout svoje poslední vysvědčení, utekli jedné zásadní věci. Od září roku 2027 nebudou moc děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky. Je možné a funkční děti od digitálních technologií odstřihnout, a co menší děti, které podle průzkumů tráví s obrazovkami čas prakticky od narození. Na tohle všechno, včetně mýtů o digitálních technologiích, se ptali teoretičky médií, vědkyně a autorky knihy Hry, sítě, porno Michaely Šlusarev. No a tady už je z Houpaček krátká ukázka.
1: Určitě je to pravda, jo? Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí, že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorují, že se blbě soustředějí, hůř spějí, míň si pamatují a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli. Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně, a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle s tím způsobem nepoužívá a spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakujou teda tu paměť, schopnost soustředění pozornosti a podobně.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Ten Lines jsme se už překlopili do druhé poloviny 15. hodiny a tak na řadu přichází Kulturistán s tipy na dnešní výstavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A první pozvánky na výstavy míří do Brna, konkrétně do Domu pánů z Kunštátu, kde už od včerejška vystavují diplomky Favu. No a dnešek je poslední možností tyhle práce vidět. Favu pořádá pravidelnou výstavu diplomových prací, která letos představila tvorbu 39 diplomantek a diplomantů ze 17 ateliérů volného umění a designu. Kromě obvyklého výstavního prostoru v Domě pánů z Kunštátu budou diplomantská díla k vidění taky v nově otevřeném centru VUT Tržnice a doplní je práce vystavené v galerii TIK a na hradě Špilberg, takže ještě dnes můžete vidět diplomky z Favu v Domě pánů z Kunštátu. V Brně ještě chvilku zůstaneme, akorát se přesuneme do Moravské galerie v Brně, do Umělecko-průmyslového muzea. Do konce srpna tam vystavuje Liběna Rochová, výstava nese název Doteky. Nikdy totiž netvořila jen oblečení, vytvářela příběhy, které se nosí na těle i v duši a i proto výstava Liběny Rochové není jen retrospektivou téhle významné české modní návrhářky. Výstava v Moravské galerii představuje dílo, jež se v takhle ucelené podobě objevuje prý vůbec poprvé. Takže Moravská galerie v Brně, Liběna Rochová, Doteky. A ještě tady mám jednu poslední pozvánku, která míří do Pardubic, do galerie města Pardubice. Bienále ve věci umění, nezbytná přání. Čtvrtý ročník mezinárodní výstavy současného umění Bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Já ještě doplním, že tahle výstava je k vidění do 26. září 26. My už teďka míříme zpátky do našeho playlistu, před námi Negative Gemini nebo Léto s Monikou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Podcast Quest nás sice čeká až v 6, ale jednu videoherní zprávu si dáme hned teď. Brazilská pobočka Amazonu a prodejce Kabum totiž předčasně zveřejnili produktové popisy ke hře Grand Theft Auto 6. Únik informací z Amazonu odhaluje možné novinky v GTA 6 a funkce PS5 Pro. Jak píše server Playfront, podle uniklých popisů má GTA 6 nabídnout největší a nejbohatší otevřený svět, jaký kdy Rockstar vytvořil. Hráči se mají pohybovat po fiktivním státě Leonida a každá část mapy má být navržena tak, aby působila živěji a realističtěji než v předchozích dílech. No a teď musím říct, že upřímně by mě spíš překvapilo, kdyby popisek tvrdil něco jiného. Výrazně propracovanější má být také chování postav, které samotní hráči neovládají. Takzvaná NPCčka mají mít specifické chování, dynamické a založené na pokročilé umělé inteligenci. Zvláštní pozornost pak vzbudily informace o verzi pro PS5 Pro. Kabum tvrdí, že GTA 6 nabídne na výkonnější konzoli stabilnější snímkovou frekvenci, vyšší rozlišení a optimalizaci navrženou přímo pro hardware PS5 Pro. Autoři článku ale taky zároveň upozorňují, že informace zatím nejsou oficiálně potvrzené Rockstarem ani PlayStationem. No, já jsem včera při zapnutí mé PS5 byl překvapený, jakou invazivní kampaň Rockstaři rozjeli, protože hned po zapnutí vám GTA 6 vyskočí v menu PS5 a nabídne předobjednávku. No ale taky musím přiznat, že i já jsem jeden z těch, kteří je zvědaví, jaké nové GTAčko bude. Teď už každopádně zpátky do playlistu, konec mluveného slova, před námi Vince Staples, Vince nebo taky Lola Young.

0: Britská zpěvačka Lola Young nás přenesla do úplného závěru 15. hodiny. Ještě stihne zaznít Táňa Lvovská s trackem Ramena a pak už Lily Allen odpálí další program odpoledního vysílání na rádiu Wave.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

16. hodinu jsme načali s Lily Elena, taky raperem Cadence Weapon a jeho spoluprací s Mist Milano. No a hned budeme pokračovat, a to rovnou jednou z novinek v naší rotaci. Americkou violončelistkou, zpěvačkou a producentkou Kelsey Lu, která se po 7leté pauze vrátila se svým druhým albem So Help Me God. Z alba k nám do rotace doputovala závěrečná skladba Cutting of the Head of the Ghost. Jeden z momentů, na kterých je dobře slyšet, jak přirozeně Lou propojuje svůj klasický hudební základ s moderním popem a experimentální produkcí. No a já ještě doplním, že 18. listopadu budete mít možnost slyšet Kelsey Lu v pražské Meat Factory, kam zavítá v rámci Help Me God Tour. Takže 18. listopadu v Meat Factory, a tohle berte jako takovou malou ochutnávku.

0: Sharon van Etten za námi v 16 hodin a 19 minut. No a před námi noví chudáčci. Petr propadl hazardu a prohrál v hospodě hodně peněz v turnaji v prší a tak se poohlíží, kdyby si přivydělal. Zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během small talku, což se nepovede. Poslechněte si chudáčky o umění nenucené konverzace, která vás může zavést až k vrátným, kteří pod stolem nadšeně tleskají nohama. Tady je krátká ukázka.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemaj,
1: to.
2: Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám představ. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky
2: takže,
1: uděláš.
2: Dobře, takže představ, že si to představuju,
1: zavři,
2: no. Teď už mi to začíná.
1: No,
2: to, to mám asi i prachy,
1: a ne,
2: no, no ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbý příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten film točil.
1: To je blbý příklad. To je blbý příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčková.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
1: Co? Ne!
2: Tak proč za mnou Dedik se neznáme
1: ale
2: vůbec?
1: Protože se znáte, znáte se, znáte se. Představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už
2: no.
1: Je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže jako... si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš. Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Hmm. Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně je to v tobě, Adame.
2: Není,
1: probouzím síly small talku.
2: Já už si myslím.
1: No, probouzím to, síly small talku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
1: úplně dobře, říkám. Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že se spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo?
1: A nebo?
2: Nechci si zahrát prší o prachy?
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A si řekne, hej, to je formát.
1: To je, ten je, ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty small talky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej ne, jsi nebyl léčitelný případ.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Santé a The Over Henny doznívá 3 minuty po 16:30 a na řadu přichází Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a já tady mám 2 divadelní pozvánky. Ta první míří do Ostravy, do divadla Jiřího Mirona, kde dnes už od 18:30 dávají Substanci Nekonečný Spinoza. Pozor, neplést s tím filmem Substance. Je to jednoaktová opera pro tenor, 6hlasý sbor, komorní ansámbl a elektroniku. Opera Substance Nekonečný Spinoza je inspirovaná převratným myšlením Barucha Spinozy a jeho pojetím nekonečna. Druhá divadelní pozvánka míří do Prahy, konkrétně na letní scénu Muzea Kampa. Od 19 hodin tam hrají muzikál Klan Baťa. Vypráví příběh dynastie, jejíž kořeny sahají až do 16. století a ukazují, že za úspěchem Tomáše Bati nestála náhoda. Stál za ním rod, tradice a několik generací ševců, kteří mu připravili pevnou půdu pod nohama. Takže dnes na Kampě od 19 hodin muzikál Klan Baťa.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
7: Jakou větou film začne?
8: Já věřím v Ameriku.
9: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
10: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
11: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

Dirt and Friend se svým summer trackem Funky Planeta za námi a naopak před námi jedna z novinek, kterou když jsem poprvé slyšel, tak okamžitě mířila do playlistu mých oblíbených songů. Nový single Clap to Your Arms britské zpěvačky Rose Grey je o divokém roce, který od vydání desky prožila a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Je to prý písnička o tom, jak se vrací z klubu k někomu blízkému. Myslím, že všichni tenhle pocit známe, říká Rose Grey o potenciálním, ne tak úplně klubovém hitu letošního léta.

7 minut před 17. hodinou doznívá australský rapér a zpěvák Genesis Owusu a to znamená, že my už za chvíli odpálíme finální hodinu pátečního On Airu. Než se tak ale stane, zazní ještě zpěvačka Myla se svým dark popovým trackem If Only a taky japonská hudebnice Haru Nemuri.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Playlist 17. hodiny jsme načali energicky s Trojem Sivanem a Arlo Parks. No a ještě než se dostaneme ke slíbené ukázce z Psycha, kde řešili vesmírné mise astronauty a jejich psychickou odolnost, tak zazní další z novinek. New Yorkský undergroundový rapper Vicky a jeho novinka Right Away. Pak taky zazní Pearly Drops nebo Power Snatch. To je ta nejbližší muzika na nejbližší minuty. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play something.

0: Vesmírná mise to není jen technologická výzva, je to taky test lidské psychiky. Teď si můžete poslechnout ukázku z nové epizody podcastu Psycho o astronautech, izolaci, psychické odolnosti a o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety. Ukázka nového Psycha s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou. Celý díl hledejte na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Jo. Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: Jo, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no. Protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý. A to si myslím, že odlišuje třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: To je jako je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, tak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no? Tak to máme teaser na příště, jo?
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Půl šestá se nám přiblížila a společně s ní se přiblížil i poslední Kulturistán tohodle odpoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a podíváme se v něm na dnešní hudební akce a první pozvánka míří do Brna, konkrétně do kabinetu Muse. Od 21 hodin repový večírek na akci Večírek představí svou live show 2328 Juza, Uran 235 FNF a vystoupí řada DJs. Od 9 hodin v kabinetu Muse. Ve Rtišovicích na Zámku ode dneška až od do 28. června je festival Odraz, šestý ročník benefičního festivalu Mladé a nezvyklé kultury. Zahrají Mutanti hledají východisko, Kruh 19, Taskent, Rajtaraj, Nostra, Roofers a mnoho, mnoho dalších. Poslední pozvánka je pražská, míří do Fuxu. Od 23 hodin, od 11 večer je tam veselka. Páteční veselka dnes večer dorazí do Prahy v novém vydání. Line-up staví na třech rezidentech projektu. S.A. Tweeman, spoluzakladatel veselky, zajistí zvuk, na kterém komunita vyrostla. Berlínská DJka a producentka Vani Vači, zakladatelka labelu VV Rex, přinese hlubší klubu rozměr. Nastia Muravijová se spojí s Ninou Farinou, jednou z nejzajímavějších postav východoevropské scény, dnes od 11 ve Fuxu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu Wave.

České elektropopové duo Media Service vydává nový projekt Knickers pod záštitou své audiovizuální platformy PBCC Collective. Projekt představuje 5 tracků a 2 skity, které volně navazují jak na předešlé album Mikey is the Last Sword z roku 25, tak i na ideu iPhone Music, která dává přednost produkování hudby na dotykovém telefonu místo na počítači. No a z téhle novinky k nám do rotace doputoval track Sleepover, takže jedna z novinek Media Service a jejich Sleepover, pak taky New York nebo Hana Vu.

Hanavu a její track Care nás opečoval až do závěru pátečního On Airu. Je totiž 17 hodin a 50 minut. Těch posledních 10 minut ty budou patřit pražským Cold Cold Nights a vidím taky francouzsko-alžírskou zpěvačku Lolo Zouai. Potom už pomalu odbije šestá a to znamená videoherní quest. Šárka na oslavu svých kulatých narozenin nachystala svých 30 her, které ji provází celým životem a jsou pro ní důležité. Tak jsem docela zvědavý, kolik společných her se Šárkou máme. A quest v 19 hodin vystřídá cestovatelská Casablanca. O cestách obytnou dodávkou do Alp na sever Evropy, ale i o velkém kávovém překvapení jménem Filipíny a o nejlepších způsobech přípravy kávy v polních podmínkách. O tom všem si povídal Pavel Sladký s hostem Janem Židů. A uslyší

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Po týdenní absenci se vracíme s aprílovým dílem Questu.
3: Je to tvoje nemocie, ten apríl?
2: No,
3: jsi ve skutečnosti zdravý?
2: Ve skutečnosti jsem zdravý, ano. Skvělý. Jenom to zní, jako, že jsem úplně jako jednou nohou v posteli a žužlám teploměr, ale ne, nejsem. Skutečně, nejsem.
4: To je super, tak si můžeme konečně zahrát A Perilous Load in Luxembourg. Sakra, ani to nedokážu vyslovit. To byl apríl, panečku.
3: To byl náš nejlepší apríl. No, bohužel tenhle ten díl se...
2: Byl to apríl?
3: Stejně nevysílá na apríla.
2: Nevysílá, ale vysílá se těsně po aprílu.
4: A je velmi seriózní.
2: Velmi.
4: No bude. Jde o vážnou věc?
2: Přesně tak. My jsme si totiž zahráli něco v multiplayeru.
4: Jo, ten...
3: To je pravda.
4: To bych si ještě schoval.
2: Já si to schovám, protože dneska to o tom nebude.
4: Ne.
2: Já jsem jenom chtěl navnadit.
4: A, velmi dobře.
2: Dneska to bude o něčem úplně jiném. Bude to celé o Šárce.
3: No, to já se děsím.
2: Hodně štěstí. Ne. Nevím, jestli by naši posluchači zvládli hodně štěstí, zdraví s tímhletím mým za něco nosem.
3: No, to takový hodně nazální, no. To
2: hodně.
3: Myslím, že je fajn.
2: Ale pointa zůstává, Šárko, ty máš narozeniny.
3: Ano.
2: A jakmile se čtenáři a posluchači a diváci dozví téma našeho dnešního questu, tak jim dojde, kolik ti je, takže to je takový, jakože to musím říct, jo?
3: No, já jsem to chtěla uvést sama? Tím, že jsem se nedostala do takového toho seznamu nejmenovaného ekonomického magazínu 30 pod 30, ale řekla jsem si, že si teda uděláme vlastní 30 pod 30.
4: Případně teda ten nejmenovaný ekonomický magazín má taky 1770, takže tam míříme všichni tři postupně.
3: Budeme se snažit.
2: Doufám, že má i 7x97. Jestli ne, tak měl by mít.
4: Chvíli mi to trvalo, ale stálo to za to.
3: Jardo, jen pro tebe to určitě udělají.
2: Výborně. Už jsou to 3 roky nebo 2 roky? Lukáši, kolik ti je?
4: Ale budou to 4 roky za chvíli.
2: Opravdu.
3: To letí.
4: Jo.
2: Já myslím, že...
4: Čas běží, když se bavíš.
2: Já už čile mířím do toho 7x97 s tímhletou pamětí. Ale když Lukášovi bylo 40, tak jsme si udělali speciální díl, kde Lukáš říkal svých 40 her. Důležitých pro něj, pro jeho život. A řekli jsme si, proč nevstoupit dvakrát do stejné řeky, protože Šárka má jiný vkus než Lukáš.
4: A i jiné narozeniny,
2: bude
4: pozor.
2: Bude mít i jiné narozeniny.
3: Mám trochu méně her, takže se líbí, vejdu do stopáže. Aha.
2: Budeš mít zároveň úplně jiné hry, doufám, třeba.
3: Já
4: vidíme.
3: Vlastně by mě zajímalo, jaký je ten překryv. Já jsem se nedívala, jestli máme překryv.
4: Tak já to budu kontrolovat.
3: Dobře.
2: Já jsem zároveň už teďko začal, protože já za rok. Uděláme trilogii. A je to teda nevděčná práce, jako dát to dohromady, to je těžký.
3: Je to těžký, já jsem hodně ještě dneska přehazovala, vyhazovala, říkala jsem si, no to vlastně není tak důležité, pak mi došlo, že tam mám spoustu her, které jsem hrála třeba do svých 10 let, ale tak aspoň není to úplně jako co rok to hra. Přece jenom, když mi byl 1 rok, tak jsem ještě nebyla až taková vášnivá pařanka.
4: Ty máš zase tu výhodu, že si víc ještě pořád pamatuješ, si víc v kontaktu se svým mládím. Já v té 40 už jsem si to moc nepamatoval.
3: To je pravda, ale pak jsem si říkala, no vlastně tam nemám až tolik aktuálních her. Možná jako taky ze mě bude ten retrofil, jako jste vy dva.
2: Konečně.
4: A já nejsem žádný retrofil.
3: No, ale moje retro je taky jiný než vaše retro, že?
2: Join the Krochny side.
4: Kdybych to dělal, přesně tak, kdybych to, ty jsi řekl Krochny.
2: Ano, řekl jsem Krochny.
3: Yes. Quest, děkuju, to je nejlepší dárek na rozdíl, do který jsem si mohla přát.
4: Ale Quest hraje multiplayer, Jarda říká Krochny, co bude příště, pro boha. Radši na to nebudu ani myslet.
2: Ty jsi byl tenhle do DiCaprio úplně takhle na mě.
4: Je to tak. No.
3: Já přijdu nepřipravená na příští díl Questu.
4: Ale já mám jeden tip na překryv a uvidíme, jestli se splní. Každopádně, i když máš víc času na míň her, tak bys ho neměla marnit.
3: Čas běží. Já jsem teda udělala potom takový krok, kterého už teď trošku lituji, a to, že jsem si ten seznam seřadila abecedně. Takže místo toho, abych měla třeba žánrové škatulky nebo prostě šárka 1 až 10, 11 až 20. Ne, to nemám, nemám. Mám to prostě podle abecedy.
2: Tak začni.
3: Takže první hra na mém seznamu je Animal Crossing New Horizons, což je hra, která definovala moje covidové období, což by se mohlo někomu, komu je 40, zdát, jakože to bylo krátké období, ale ono to ve skutečnosti byly asi 2 roky, u kterých jenom máme pocit, že to byl ten jeden měsíc a Animal Crossing mi tehdy krásně vynahrazovalo to, co jsem nemohla zažívat. Jako třeba oslavu narozenin, protože když začal covid, tak já jsem tehdy slavila své... No.
2: No, neříkej to.
3: No, nebudu říkat ta čísla. Slavila jsem narozeniny a nemohla jsem udělat fyzickou oslavu, tak jsem si udělala aspoň teda oslavu na svém virtuálním ostrově se svými virtuálními i méně virtuálními přáteli.
2: Co dál?
4: Počkej, rychlá doplňující otázka. Dostal by se tam ten Animal Crossing nebýt covidu? Myslíš?
3: Asi ne. Já si myslím, že nebýt covidu, tak bych si třeba vůbec nekoupila Nintendo Switch. Což jsem si koupila kvůli Animal Crossing a té vlně, co přišlo. Takže bych řekla, že to vlastně na můj hráčský život mělo docela velký vliv.
4: Takže zaplať pánu za pandemii, která vyhubila miliony lidí a přinesla šárce spoustu zábavy. Pojďme dál.
3: Pojďme dál. A pak tady mám Assassin's Creed 2, což bych řekla, že je doteď asi můj nejoblíbenější díl té série, možná tak jako půl na půl s Brotherhoodem, ale o Brotherhoodu se říká, že je to takový jako lepší datadisk. Takže dávám původní 2, což byl taky i můj vstupní bod do série, o který teď už si myslím trošku horší věci, než v tom roce 2009.
2: 9.
3: No.
4: To bylo svět ještě v pořádku.
3: A tehdy to bylo krásně osvěžující, že jako historická akční adventura takových moc nebylo a díky ní jsem se zamilovala do Itálie, italštiny, Ezio Auditore.
2: Do špaget.
3: Ne, to jsem měla ráda už předtím.
2: Já nemám otázek, takže klidně můžeš za mě dál.
3: Můžeme dál. U toho se asi nemusíme zastavovat, protože o poznání déle se zastavíme u Bioshocku. Pochopitelně. To myslím, že by mohl být ten překryv.
4: Není, ale těsně.
3: Není, ale těsně.
2: Bez číslovky a bez podtitulu?
3: Bez číslovky a bez podtitulu.
4: Ale pochopitelný.
2: Dobře.
3: Já jsem nedávno v jednom podcastu vysvětlovala, jak jsem skládala čtenářskou platinovou trofej, což je podle mě a podle Mikuláše Tučka Atlasova spoura, což je vlastně knížka Ayn Randový, která dala vzniknout tomu Bioshocku, respektive té filozofii, na který svět Bioshocku stojí, ale na rozdíl od Ayn se nebojí ho kritizovat.
4: Mě vždycky jako fascinuje, když někdo je nadšeně právě se potom dostane k těm knížkám a říká, jak je to super, že takhle by měla se zařídit ta společnost. A já si říkám, a ten Bioshock, ta hra, to jsi viděl, jako co se tam děje, jo, v tom repře?
3: To funguje. Já mám pocit, že to jsou podobné sorty lidí, co mají pocit, že Hvězdná pěchota je ten správný návod
4: na společnost. Já jsem to tak měl, když mi bylo 12.
3: Což já si tady nemyslím, aby bylo jasno. No, potom tady máme hru, která mě uvedla do žánru, který jinak doteď nemůžu moc vystát, a to je Bloodborne. Pro mě asi vlastně i po Elden Ringu je tato estetika a to, co mě donutilo přestát tu filozofii světů a From Software, se kterou jinak moc nesouzním, protože nemám pocit, že bych měla trpět, jenom abych trpěla.
2: No a když teda, tady už se vyjádřím. Ty jsi hrála předtím Dark Souls, jakýkoliv díl,
3: hrála.
2: A nechytlo tě to prostě?
3: No, jako nebavilo mě to. Jako dohrála jsem vlastně i všechny 3 Dark Souls předtím, ale nikdy mě to nějak jako prostě...
2: Ona ta Bloodborne je hodně jiná.
3: Ano, nepřeskočila mi ta jiskra, jako přeskočila u Bloodborne.
4: Tak zase si to, když říkáš, že jsi dohrála ty první 3, tak to pár jisker asi skočilo někam, no to já bych u toho jinak nevydržel.
3: No spíš vzteklých jisker, ale neměla jsem nikdy ten pocit toho, že překonávám sama sebe a že z toho mám nějaký ten požitek, když to u Bloodborne už jsem cenila i to skromné vyprávění a hlavně teda soundtrack má Bloodborne skvělý. Ten si doteď pouštím k práci strašně ráda.
2: Jdu dál.
3: Pak tady máme, tady
2: Čáka okouzlena svým vlastním listem.
3: Jsem okouzlena svým vlastním listem, protože tady je takové jako filozofické trio, které teďka završím Disco Elysium. Což vlastně není až tak stará hra. To není. Je hra z roku 2019, ale hodně mi změnila pohled právě asi na filozofii a na nějaký politický směry, protože do té doby možná s výjimkou toho Bioshocku jsem nevěřila, že se dá udělat fakt dobrá politická hra. Je prostě extrémně vtipná, extrémně dobře napsaná. Některý lidi teda říkají, že je to víc knížka než hra, což si taky nemyslím. Ale Disco Elysium je bomba, bomba, bomba. Zařadila bych to do té povinné herní četby.
4: Myslím, že
3: úplně všem.
4: To slovo, které hledáš, je, že tě radikalizovala.
3: Ano, i ne.
2: Já jsi to měla v sobě.
3: Jsem rozhodně diskokop.
2: Co tam máš dál?
3: Dál tady mám, a to jsou ty moje opravdu poctivé herní začátky, tedy Dunu 2. Což... já ještě tam mám jednu hru, kterou považuji za svoji opravdu první, ale Duna 2 podle mě byla ta první hra, u které jsem kdy seděla, když jsem svému tatínkovi seděla na klíně v takových těch bodrých dvou letech a on mě nechal naklikávat ornitoptéry.
4: Já bych teď udělal taky jako vtip, který se nabízí, ale zároveň bych potřeboval disclaimer, že ho nemyslím jako nějak creepy. A nevím, jestli to jako půjde, ale je tvůj otec přitažlivý, myslíš? Dá se to tak říct, z objektivního pohledu, ne z pohledu dvouleté dcery.
3: V té době rozhodně byl.
4: Rozhodně, takže to byl hot seat. Tak asi to je můj poslední okvestu dneska.
3: Zdravím ale... svého otce, doufám, že ho taky zdravíš.
4: Rozhodně, Ježíši Maria. Ale ne, to mi přijde jako hezká vzpomínka. Já jsem třeba se svým tatíkem nikdy nic nehrál, protože on nenávidí počítačové.
2: To není pravda. Počkej.
4: No on to se mnou nehrál.
3: To jedno video.
4: On to se mnou nehrál,
3: a to se
4: díval.
3: To se počítá.
4: Dobře, tak to se počítá. No.
2: Ale vyletěli jste si do vesmíru, byly okna zrovna do kořán.
4: To je pravda, trvalo to dekády.
3: Takže jenom k té Duně dvojce, ačkoliv mě potom trvalo trošku díl, než jsem jakoby... založila na svoji lásku k válečným strategiím, tak jenom chci vyjádřit ten vděk svému otci, že mě takhle formoval již v útlém věku.
4: A poslední otázka k Duně. Zahrával jsi to pak někdy zpětně, tu dvojku?
3: Jo.
4: A pořád to tam je.
3: Je to tam.
2: To je třeba pro mě úplně první hra z tvýho seznamu, u kterých si řeknu vážně. Jakože tam bych to nečekal. Já vím, že jsi jí hrála, znám tu historku, že jste to hráli s tátou, ale tam bych jako si netipnul, že bude na tvém seznamu, že jako bude takhle vysoko.
3: Ne, mě to vzhledem k tomu, jak jako zásadní součást mýho života hry tvořej, tak to beru jako ty fakt nejkořenovatější kořeny asi, no. No. No, potom tady mám to nevím, čeho jsou kořeny. Fahrenheit. Od studia Quantic Dream.
4: Zajímavá volba.
3: Protože já jsem se k němu dostala v době, kdy jsem přesně hledala hry, které budou tak nějak interaktivní po stránce běžných činností. V té době ještě nebyl Heavy Rain a obecně bych řekla, že příběhové adventury, které nejsou jakoby klasický point and click adventury, tehdy moc nebyly. Takže jsem se k tomu progooglila jako přes nějaký diskuzní fóra dokonce. A ačkoliv mám k té hře spoustu výhrad od těch mimozemšťanských prvků a toho, že ten příběh je celkově prostě úplně na hlavu, tak mě pak došlo, že hry můžou mít i příběhy v té době.
4: Je přijde zajímavé, že zatím teda přegryf nemáme, ale já na svém seznamu jsem měl jednu dost problematickou hru od Quantic Dream, v mém případě Omikron.
3: Já jsem přemýšlela, jestli si tam nedat Omikron, ale já jsem se k Omikronu dostala později než k Fahrenheitu, takže jasně. Taky jsem vsadila na retrospektivu.
2: Musím říct, že u Fahrenheitu bych měl asi, já nevím, zda bude na mém seznamu, ale vlastně jedna z těch třeba top 100 her, jako kterou jsem kdy hrál, tak určitě je. Ale to bylo podobné, jak jsi zmínila právě ty běžné činnosti, které se jako dělali v tom Fahrenheitu, tak jako ta věc, která mě jako přikovala k Fahrenheitu, bylo demo, ve kterém byla ta úvodní pasáž na tom záchodě, kde jedna z těch hlavních činností bylo smejčení po krvavý podlaze.
3: Ano, ano.
2: A to jsem si říkal, wow, to jsem nikdy ve hrách nedělal.
3: Mě to hrozně vtáhlo a bavilo mě to, že mě ta hra v tom třeba nechá selhat, že jakoby se počítá s těma ne ani tak následkama, ale tím, že selhání je cesta dopředu, což mi přijde, že v té době ve hrách moc nebylo. A tehdy jsem hrála primárně na PCčku, kde třeba vůbec nebyly QuickTime eventy, který bych řekla, že Fahrenheit docela zprofanoval. No, potom tady máme moji vánoční stálici, což je Fallout 2, který jsem v útlém věku, podle mě tak jako 10 mi bylo.
4: Ideální věk na
3: Fallout
4: 2.
3: No ano, s českými titulky hrála a myslím, že mě to poznamenalo. Možná víc než některé další hry na mém seznamu, ke kterým jsem se dostala o něco později. A řekla bych, že Fallout je moje taková nadčasová záležitost, co se týče vyrovnávání se s hrozbama nějakých jaderných katastrof. Na rozdíl třeba od Stalkera, který je prostě jenom depresivní, tak Fallout. Byť teda v té dvojce ještě tolik ne, to až Bethesda z toho udělala takovou tu jásovou postapokalypsu, tak vždycky si říkám, jo, tak mohla bych dopadnout jako ghoul v pustině.
4: Takže si hrává za gula v pustině, ne?
3: Ne. A do lednice se taky zavírat nebudu.
2: Vida, po druhé, tak jemně zvedám obočí. Ne, že bych jako nevěděl, že si hrála Fallout, ale nemluvila si o tom jako o nějaké své zamilované hře minimálně tady v Questu teda.
3: Já si myslím, že tu svoji tradici toho, že si to jednou ročně na Vánoce zapnu, jsem určitě někdy mezi řečí zmínila.
2: Je to možný.
4: A kdo si to má pamatovat?
3: Kdo si to má pamatovat? No, pak tady máme adventurního zástupce.
2: Ano.
3: Modrý Lukáš už jistě trošku tuší.
4: Agent Mlíčňák.
3: Přesně tak. Je to abecedně, Lukáš.
4: A já zapomínám, pardon. Co je po F? Adventura.
3: Abeceda?
4: Ne, abeceda pardon. G.
3: Rimfandango.
4: Dobře ty. To je samozřejmě velmi správná adventurní volba. Jako ani já ho tam, myslím, nemám.
3: Tam se prolíná hned několik věcí, které mám ráda, což je Tim Schafer, potažmo studio Double Fine, který mám ráda do dneška, ale seznam o 30 položkách není nafukovací.
2: Je znám mimo jiné tím, že je z něm přesně 30 položek.
3: Ano. No, ještě se tam mísí mexická mytologie a taky se tam mísí noárová detektivka, což je prostě spojení, které... ona teda v době, kdy vyšla, to jsem jí nehrála, protože bych stejně ani nedocenila, jak extrémně vtipná je. A jak taky kritizuje některé věci, které se v našem světě dějou. No nic. Takže jsem se k ní dostala s nějakým odstupem, kdy už jsem teda měla tu čest s jinýma hrama od Double Fine. Ale vlastně se mě získala tím, že na poměry dobových 3D klikacích adventur je zestárla strašně, strašně hezky. Opět má výborný soundtrack, který si taky ráda pouštím na vinilu, když můžu. A...
4: Já si myslím, že se mi tam málem vešla do toho mého seznamu a dost jsem bojoval s tím, že jí tam neprocpu, protože jsem jí vlastně hrál moc málo na to, jak je to úžasná hra. Že jsem s tím nikdy nestrál tou času. Jsem strál strašně moc času v demu a pak jsem se k tomu nedostal.
3: Já mám pocit, že se v ní dá strašně moc času strávit, hlavně proto, že je tak jako neproniknutelně 90-kově těžká. Že jsou tam takový ty klasický triky, jako musíš něco zkusit třikrát, než to konečně vyjde a logické oblouky lepení gumových kachniček a tak.
4: Nepřipomínej mi tato traumata.
2: No, vzhledem k tomu, že to máš abecedně seřazené a už jsme u gr im Fandango, tak tam nemá žádné gr a n t t heft auto.
3: Jardo, zklamu tě, mám to tam jako g t a.
2: Wow.
4: Takže
3: San Andreas.
4: Teď v zápětí.
3: Hned v zápětí. Pro mě GTA San Andreas je trošku paradoxně hra, která mi evokuje deštivý odpoledne, když jsme u babičky.
4: Přesně, co si představím.
3: Právě. Nepředstavíš si jakoby Kalifornii a gengy a drobný zločin. Ne, já si představím deštivé odpoledne u babičky, protože my jsme GTA San Andreas měli na počítači u babičky na vesnici. A když bylo ošklivo, tak jsme si s bratrancem vždycky zapli to GTAčko. A jako já si myslím, že jsem reálně tu hru nikdy nedohrála, že my jsme ani moc nejeli po těch příběhových misích. Ještě jak ta angličtina je plná slangu, tak jsme tomu rozuměli tak jednu třetinu. Ale hrozně hezky jsme si to roleplayovali, že nás hrozně bavilo chodit do fast foodu a oblíkat si CJ a jako plnit autoškolu. Přesně ty věci, které jsme v nějakých 8 letech nemohli dělat v reálném životě.
4: Ale
3: bez dozoru rodičů.
4: Vy jste teda nehráli tu kampaň moc.
3: No moc ne, moc ne.
4: Ale teď všechno, co jste měli dělat, je sledovat ten zatracený
3: no,
4: vlak.
3: No já myslím, že možná na tom sledování vlaku selhala naše jako kampaňová snažení, no. Ale,
4: a babička vždycky, když jste přijeli a zapnuli to, tak říkala zatrsakr, here we go again.
3: Clacking bell.
2: Byla tam vůbec nějaká, jako, nějaký souboj tvůj vnitřní o jaký díl Grand Theft Auto půjde?
3: Ano.
2: Byl a mezi tím se rozhodovala, jestli můžeš nahlédnout pod pokličku.
3: Vice City, ale San Andreas je víc jedna z takových těch jadrných vzpomínek. Jadrových vzpomínek?
2: Jadřincových.
3: Jadřincových vzpomínek. Mm-hmm. Ano, moje jadřincová vzpomínka. Já si hlavně pamatuju, že jsem už tehdy měla takový ty sběratelský kompletionistický tendence a musela jsem si u rodičů v práci tisknout návody, potažmo mapy všech grafity a nějakých perel a podobných nesmyslů, co v tom GTAčku byly poschovávaný, takže to taky patřilo jakoby k tomuhle, k téhle éře hraní.
2: No co tam patří dál do tvého seznamu?
3: Pak je tady trošku aktuálnější věc, protože mám pocit, že teď jsem se hodně hrabala ve svých vzpomínkách a to je Hades. Protože já už od dětství zbožňuju řeckou mytologii, za což myslím, že můžou i rodinné dovolené na řeckých ostrovech a souostrovích. A,
2: já si myslel, že pan Petiška, ukažme si na něj.
3: Pan Petiška z části taky, no. Byť no, nemá pravdu v některých věcech, jak ostatně osvětluje i Hades, že všechny tehdejší formy polygamie byly naprosto v pořádku. Ne, ale krom toho, že je to takový téma, který snad svým God of War je ve hrách dost netradiční, tak mě to podle mě přimělo mít ráda roguelike, což je další z oblíbených trendů posledních let, kterýmu já jsem hrozně dlouho nemohla přijít na chuť, podobně jako těm Souls-like, tak Hades prolomil moji nenávist k roguelikeům. A stejně tak to byla jedna z prvních her, který jsem byla ochotná hrát v předběžném přístupu, což taky byla věc, který já jsem hodně dlouho odolávala. Stejně jako crowdfundingy. Fuj.
4: Skoro se opět potkáváme, protože já na svém seznamu jsem měl od Supergiant Games Transistor, mimo jiné, proto, kromě toho, že to je skvělá hra, tak mimo jiné, protože Hades jsem pořád ještě nehrál, takže kdo ví, jak by to dopadlo, abych se ho konečně zahrál.
3: Ano, bylo to jedno z těch míst, které jsem si nebyla jistá, jak obsadit, protože obecně tvorbu Supergiant Games mám strašně ráda a já to zapomínám opakovat u většiny her z toho seznamu, ale opět skvělý soundtrack. Mm-hmm. Pak tady mám, no a to je další skvělý soundtrack, u kterého se nemusíme ani moc dlouho zastavovat, byť ta 8-vinylová kolekce k zastavení docela láká, a to je Hotline Miami. Což myslím, že spousta lidí by mě netypovala ani na ten žánr, ani na tu estetiku.
2: Tam zvedám obočí vysoko.
3: Zvedáš obočí vysoko, ale fakt? Budeš to mít na tom seznamu.
4: Tak to ti ty lidi neznají, podle mě.
3: Přesně tak.
2: No takhle, já naprosto vím, že Šárka zbožňuje ten soundtrack, ale nevěděl jsem, že jsi jako faninka té hry.
4: A ty jsi si jedno nikdy nevšiml, že Šárka přichází do studia, si sundává tu kohoutí hlavu?
2: No všiml, ale jsem myslel, že to prostě štílo.
4: Jsi myslel, že to je kohout.
2: Štílo.
3: A ty dvě bouchačky, co vždycky...
2: Štílo.
3: A tu piruetu, co pořád dělám. Štílo. Furt štílo. Jo. Ne, je to všechno. Hotline Miami.
2: No já nevím, jestli to budu mít já na svém seznamu. Kdo ví?
3: Kdo ví? Musíme počkat.
2: Za rok.
3: No, potom nastává další armáda dvojek a to je Mass Effect 2. Což je za mě, ačkoliv je to trilogie, vyvrcholení této trilogie, protože trojka už byla jenom horší, kdežto dvojka strašně skvěle zprostředkovává ten pocit toho, že se vydáváte na sebevražednou misi a skoro bych jim i věřila, že to nehodlej přežít. Opět jsem hodně váhala, který RPGčku od BioWare dát na tenhle seznam.
2: Dávala jsi takovýhle jako limity, že jedno...
3: No, ano, říkala jsem si, že se vždycky zastavím a zmíním třeba ty ostatní věci, takže jsem samozřejmě váhala i nad Dragon Agem, váhala jsem nad Kotorem, nad Jade Empire už tolik ne, no.
4: A Anthem asi taky tam úplně.
3: No, úplně ne, no. To...
2: A třeba Baldur's Gate?
3: Baldur's Gate jsem taky váha, no ano, zvažovala. A tam jsem, je pravda, že třeba ten Larian jsem mi nevyšel, ale tak možná někde u...
2: Za 10 let, jako když to najdeš.
3: Ne, jsem chtěla říct, že u písmenka T se na poslední chvíli rozhodnu celý ten seznam překopat a dát tam radši Baldur's Gate, protože the Baldur's, no ne, nebude to fungovat. No nic. Ano, potom tady máme hru, která mi... změnila nejenom pohled na hry, ale možná i na celý život.
2: Jo, je to Mafie, nebo?
3: Ne. Protože M-A-S...
2: Já vím, no, ale...
3: Ne, je to písmenko O.
2: O.
4: O, počkej, tak...
2: Oli. Stala se skejťačkou.
4: Strašně rád bych vymyslel jako vtipnou hru na O, ale nejsou.
3: Kromě té O, co je stylizovaná jako housenka, že je přehlásovaný O a dvě O zatím. Ne?
4: Tak to ani neznám.
3: No, ale není na tom seznamu. Ne, je to, jsou to Outer Wilds.
2: Tam to chápu.
4: Velmi dobře.
3: Já si myslím, že všichni žijeme pouze v takové 22-minutové smyčce. Nepřemýšlíte nad tím někdy, že celý váš život je prostě jenom smyčka?
4: Roguelike?
3: No,
2: často, ale byl bych rád, kdyby mi to bylo řečeno, abych mohl případně tu smyčku někdy zkrátit.
3: Někdy
2: prostě máš chuť.
3: To jo, ale že ty cesty existují, ale nedoporučuji.
2: Jo, aha.
3: No, co se týče Outer Wilds, tak opět geniální hra, geniální soundtrack, strašně mě mrzí, že je to ten typ her, který si můžete zahrát jenom jednou a pak si počkat až, nevím, až 30 je málo na to, aby mi počínala nějaká stařická demence, abych si přestala pamatovat věci, ale mám pocit, že jestli to jednou přijde, tak si budu chtít zahrát Outer Wilds, abych si to užila jako poprvé.
2: Já jsem v takovém zajímavém jako stavu, protože já jsem tu hru nedohrál, jakoby ve smyslu dohráno Outer Wilds, ale jsem dostatečně daleko na to, aby mě okouzlila v tom, co dělá. A zároveň jsem tam, jako vlastně jsem si tam našel jako dvě místa, u kterých si říkám, to je neuvěřitelné, to je úžasný.
3: Ano.
2: A to je jednak přistání na té vesmírné stanici, která rotuje kolem toho slunce. A pak je tam pasáž s těma obříma, nevím, rybama. A tam jako teda, tam já nemůžu, protože tam vyhlašuju hnědý kód.
3: Mě tam se tají dech na spoustě míst a to si ještě nebyl ani v tom rozšíření
2: Tam jsem byl.
3: Byl jsi u děsivých.
2: Tam já nemůžu.
3: No, tam nemůžeš, no.
4: Tam se teprve chystám. Já zároveň si jako vlastně to zrcadlí ten můj úplně první zážitek, když jsem hrál dávno ten prototyp, který oproti té plné verzi samozřejmě jako velmi, velmi jako střídmý, ale už na něm přistát na té planetě s těmi rybami byl teda zážitek, který si budu pamatovat tam vždycky.
3: Jak říkám, změnilo mi to pohled na život, což...
4: A vesmír, a vůbec.
3: A vůbec, tak. Smysl života, bytí.
2: Že Očku, už jsme u Očka.
3: Už jsme u Očka.
2: Jsme přeskočili spoustu titulů, které jako jsou známý.
3: Já myslím, u kterých bys typoval, že je budu mít na svém seznamu. Tak no, to můžeme, jestli nám zbyde čas.
2: Uvidíme, třeba jako mě překvapíš a jako nakonec to tam nějak vměstnáš, protože třeba jako GTA taky jako mohlo být i jinde. Uvidíme.
3: No nevím. No, potom tady máme Overwatch, což je jeden z velmi mála mých multiplayerových zástupců, pokud není dokonce jediný, jak se tak dívám. No, to je hra, která mi hodně definovala léta, kdy jsem se přestěhovala do Prahy a chodila jsem na vysokou školu. A asi to bylo jediný období, kdy jsem nějak víc propadla přesně tomuhle multiplayeru v partě, abychom hráli furt tu stejnou hru třeba 2 roky v kuse.
2: Tak tady já dělám tu čáru.
3: Ano.
2: Já teda někde v hlavě jsem měl, že jsi hrála Overwatch. Mm-hmm. A já jsem nevěděl, že jsi hrála hodně Overwatch.
3: Já jsem hrála hodně Overwatch. Hodně a docela dlouho na poměry toho. No, přemýšlela jsem, že bych se k němu zase vrátila, ale zůstalo to pouze ve fázi přemýšlení a možná opatrné instalace Battle.netu.
2: Lukáš, dívám se na tebe teď.
4: Proč?
2: No, jestli nemáš otázku třeba na hru Overwatch.
4: Na hru Overwatch? Hmm. Ani ne. Já nevím, proč by měl někdo dneska hrát Overwatch, když může hrát maraton.
2: Nemáš otázku na hru Overwatch? Nemáš.
4: Jako možná někdo jiný by měl otázku na hru Overwatch, ale já otázku nemám.
2: Dobře. Tak co tam máš dál, Šárko?
4: Pardon za tento deep cut.
3: V pořádku. Teďka nastupuje další z armády dvojek, což je Portal 2. A myslím si, že je to první hra, kterou jsem odehrála v opravdu plnohodnotný kooperaci. On teda se dá odehrát i singleplayerové, jsou to dvě úplně různé hry, ale nějakou lásku ke gaučové kooperaci ve mně zažehl až Portal 2 a doteď má prostě geniální level design. Strašně mě mrzí, že nám Valve nikdy nepřinese vysněný Portal 3 nebo Half-Life 3 nebo jakoukoliv jinou trojku ze svých dílen.
4: Já myslím, že to oznámí po tomhle díle questu, protože oni se to schovávali jako narozeninové překvapení pro tebe.
3: No, ale ten dort je lež.
4: No, ten ano.
3: To já vím, že je to lež.
2: Já jsem zjistil, že všichni fanoušci Portálu můžou zajásat. Protože pravděpodobně, tipnul bych si teda, pravděpodobně nikdy nehráli rozšíření pro Xbox 360 verzi Portálu, kde je asi 10 nových úrovní a podle mě to nikdy nikdo nehrál.
3: Já jsem hrála jenom takový ten tutoriál pro Steam Deck, což je taky, no odehrává se to v Aperture Science vesmíru, tady v tom nejlepším vesmíru.
2: Hned dva typy pro vás.
4: Já jsem hrál Portal 2 tady s Jardou a nic víc už v životě nepotřebuju.
2: Já už taky ne, no. Já už taky nic nepotřebuju. Potřebuji jenom vědět, co tam máš, Šárko, dál.
3: Co se týče dalších formativních zážitků s dvojkou v názvu, tak je to Prehistoric 2.
2: Wow, OK.
4: Kdybych tam nějakého měl, tak to mám jedničku, dvojka už mi nefungovala na černobílé grafice.
3: Mě jednička strašně nešla hrát, když to dvojku jsem dohrála mnohokrát. Dokonce jsem ji dohrávala i na školních počítačích na základce. A jako tehdy jsem se připadala poprvé, jakože jsem schopná hráčka, protože vždycky, když mým spolužákům nešlo něco přeskákat, tak já jsem znala Prehistorika dvojku skoro z paměti z domova a byla jsem fakt jako prehistorik master.
2: Šárko, blížíme se do hájemství her, u kterých já si tipuju, že je tam máš. Mm-hmm. A uvidíme, zda tam budou. Mm-hmm. Takže jsem překvapen na příští titul.
3: RuneScape.
2: Ne, tak to nejsem. Aha. Překvapen.
3: Nejsi překvapen?
2: Nejsem překvapen,
3: no
2: já vím, že jsi
3: hrála. Že nejsi překvapen. Já jsem zrovna tady přemýšlela, jestli dát spíš RuneScape nebo WoWko, abych měla pokrytou tu kategorii MMOček, který mě hodně formovali. A nakonec to vyhrál RuneScape. Doporučuji najít si ten díl questu, kde jsem vysvětlovala, myslím, že to byly naše herní přiznání, naše herní zpovědnice, kde jsem vysvětlovala, jak jsem posílala 2000 v obálce někam do Londýna. Je to jiná doba.
4: Já myslím, že mají někde vyvěšenou zarámovanou.
3: Já doufám, že v Jagexu mají doteď zarámovanou českou 2000 od slečny Tmějové.
2: No ale tím pádem se tam nedostala jedna hra, u které já jsem si tipoval, že se tam dostane teda, protože začíná na R a její další písmeno je E.
3: Resident?
2: Ne, je to Return of the Obra Dinn.
3: No ano, ten jsem taky zvažovala, ale nakonec jsem si říkala, že mi nezměnil život a smýšlení o hrách až tolik jako jiný hry z tohoto seznamu.
2: Dobře.
3: Třeba RuneScape mě naučil grindu.
2: A naučil tě tomu, že věříš cizím lidem na druhé straně Lamaňského průlivu.
3: Stejně jako věřím poštám několika zemí, že doručí mou hotovost v pořádku. No, myslím, že důvěra je důležitá.
2: Rozhodně. Já věřím, že tam máš ještě další hru na tvém seznamu.
3: Já tomu taky věřím. Další hra mě naučila spíše nedůvěřovat mužům. Je to Silent Hill 2.
2: Tak my jsme tady dva muži, no.
3: Ne, můj nejoblíbenější horor asi Asi do dneška, jo. Jo.
2: A teda máš tam vyloženě tu původní verzi nebo tu novou?
3: Mám tam tu původní verzi. Ne, že by se mi ta nová nelíbila, ale není to ten...
2: Originál je originál.
3: Originál je originál a láska k hororům může začít kvést pouze jednou. A...
2: Quest?
4: No. Tyjo, to bychom měli založit, hele, quest na Radio Wave, pořad o zahradě.
3: No, nebo o farmářských hrách.
4: Nebo. Speciál o Animal Crossing. Mm-hmm. Máme pro ně název.
2: Crossover s podhoubím a máme to.
3: Je to. To je skvělý. Mám ráda, když se nápady formují v přímém přenosu. No, potom tady mám... Přemýšlím, jak to narobovat na tu zahradu. Jo, dělala jsem si tam jablečný sady. Stronghold Crusader.
4: To zvedám obočí já, ale ano. Zároveň já miluji Strongholdy všechny, takže
3: tady
4: cením.
3: Jsem si právě říkala, že většina běžných českých lidí by tady asi mělo Age of Empires, co by toho strategického zástupce. Ano, ano. Ale já jsem fakt nejvíc hodin strávila v Crusaderu a strašně mě to tehdy nadchlo pro nějakou, no nechci říct arabskou architekturu, ale jako já nejsem až taková faninka historie, ale tehdy jsem docela žrala křížové výpravy.
4: Ty se teď vrací do mody, když se podíváš na americkou zahraniční politiku, takže možná se to vrátí i u tebe.
3: Pokud budu moc z hradeb svrhávat horký olej, tak já jsem jen za.
4: A ty jablečné sady tam jdou, teda jo, protože já si pamatuju, já jsem miloval Stronghold a pak když vyšel Crusader, tak mě jako vlastně zklamalo, že se to vydává někam na jih do vyprahlých pustin, kde nebudu.
3: Ale jsou tam oázy, oázy jsou dobře, prostě základ Stronghold dobře, Crusaderu. Dobře. Můžeš tam mít jak farmy na maso, tak na mlíko, jablečné sady a co je to? Čtvrtá metoda jídla. A možná jsou jenom tři.
4: Ale zvážím to, protože jsem tím pádem minul evidentně dobrý Stronghold.
3: Jo, myslím, že ta čtvrtá věc je, že můžeš mít obilí a z něj mouku a z něj chleba. To už je složitý.
4: Pita chleba samozřejmě.
3: Ano, složitý výrobní řetězec. No ne, když hraješ za Richarda Lví srdce, tak ten samozřejmě má tradiční britský chleba.
4: Já věřím, že Richard Lví srdce ochutnal i pita chleba a oblíbil si ho. Chodil pak do stánku vždycky.
3: Celo zásadní.
4: Hladový.
2: Jo. Pojďme dál.
3: Tady možná, Jardo, budeš zaskočen, protože už jsme u těch D her.
2: Připravuju se na to.
3: No, D.
2: Ano.
3: The Elder Scrolls 3 Morrowind.
2: Jsem překvapen.
4: Já jsem překvapen, že jsi to stihla. Že se to s tebou muselo potkat v nějakém správném věku.
3: Ano.
4: A je to teda přesně největší dilema, co já jsem měl ve svém žebříčku, protože jsem si říkal Morrowind nebo Daggerfall. Nakonec jsem zvolil Daggerfall, protože víc mi formovalo to dětství, které jsem v něm části strávil, ale jinak samozřejmě podporuji absolutně.
3: Mě teda tehdy to taky podnítilo tu lásku k RPGčkám, ale vím, že jsem už tehdy od toho chtěla trošku víc příběhu, že mě bavila ta svoboda, kterou mi Morrowind dává a byl to pro mě takový hrozně příjemný sandbox, kdy jsem moc nenarážela na limity toho světa, že jako jsem fakt byla odpálená z toho, co všechno mě ta hra nechává dělat. Stejně jako mi učaroval ten systém skillů, že jako to, co děláš, v tom se zlepšuješ, což taky ve hrách tehdy nebylo a přišlo mi to strašně chytrý. Zpětně si myslím, že jsem v Morrowindu strávila víc času než v Oblivionu a možná i ve Skyrimu dokonce.
4: To dává smysl. Ale je zajímavá ta poznámka s tím příběhem, protože za mě teda Morrowind právě má nejlepší příběh, asi Elder Scrolls her, ale je pravda, že já jsem si ho naplno zažil ve věku, kdy jsem možná byl takový víc susceptibilní. K tomu mě se líbilo, jak tam bylo zaznačeno to, že se ukáže spoiler, že jste vyvolený, že to tam není od začátku úplně na plnou hubu a hezky se to tam k tomu člověk dostane.
3: Pravdu díš. No, když jsme teda u her, které mají nejlepší příběh všech dob, tak nemůže mi tady chybět Last of Us. The Last of Us, Jardo. Kdyby ti to chybělo u písmenka L.
2: A vidíš to, a tady zrovna, tady bych jako čekal, že to bude dvojka.
3: No, aby mohla vzniknout úžasná dvojka.
2: Aby dvojka mohla běhat, ano, tak jednička mohla musela chodit.
3: Jednička musela chodit přes postapokalyptickou Ameriku. Myslím si, že tehdy to byl první průkopník žánru her o rodičovství, když nepočítáme No ne, Max Payne nebyl rodič, ten měl jenom...
4: Hodně špatný rodič.
2: On byl rodič, ale on přišel o to do začátku.
3: No, tak tady máme ty pozitivní příklady pro otcovství a rodičovství obecně. Ne, to je jako, je to hra, kvůli který jsem si z větší části koupila PlayStation tehdy. Hmm.
2: No tak už se blížíme asi zřejmě k závěru.
3: Blížím? No, počkej, 2, 4... Rozumíš, 8 tam, her,
4: tak 8 her, takže tam bude tak 6 dílů série X, předpokládám, vesmírné, to ti tak typuju.
3: Ne. Máme tady zástupce jedné série, která má hodně dílů, ale musela jsem si vybrat jeden jako obvykle a to je...
2: The Final Fantasy.
3: Ne, je to ta druhá zásadní japonská série a to je The Legend of Zelda, Twilight Princess. Myslím si, že je to moje oblíbený... Moje oblíbené dílo s Linkem, hlavně proto, že bylo první, ke kterému jsem se nějak pořádně dostala mimo půjčených Gameboyů. A hlavně proto, že jsem hrozný edgelord a teda edgelady. A Twilight Princess je taková nejtemnější ze všech Zeld.
4: Nejtemnější?
2: Nejtemnější podle mě není. Podle mě temnější je Majora's Mask teda.
3: Ale takovým tím romantickým způsobem. Že si myslím, že je to něco jako Bloodborne.
2: Jo, ale za prvý jsem chtěl říct, je to tvůj seznam, tvoje pravidla.
3: Ano.
2: A za druhý jsem chtěl říct, tohle jsem teda fakt nečekal.
3: Aha, dobře.
2: Protože já jsem si myslel, že když řekneš Zeldu, tak řekneš buď Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom.
3: Já jsem přemýšlela na Breath of the Wild, ale pak jsem si opět říkala, že Twilight Princess, za prvý je to můj seznam. že je taková temnější, dospělejší a má... Za mě asi doteď v té sérii nejlepší dungeony a nejlepší příběh. Obecně jsem asi prostě zatížená na ty příběhy, no tak co se dá dělat?
2: Pořádku.
3: Když jsme u příběhu, které si člověk může napsat sám, tak nemůže chybět zástupce série The Sims. Vybrala jsem druhý díl, ale jako asi bych to nějak dal.
2: Ale klidně to mohly být Sims proč? Medieval, že jo? Úplně v pohodě, úplně v klidu to mohly být.
3: Ne, mohla to být jednička nebo trojka, ale dvojka opět, myslím si, že jsem s ní strávila nejvíc času, dostala mě k tomu, abych psala věci na internet. Do té doby si myslím, že jsem byla pouze pasivní konzument, ale jakmile jsem narazila na fora o The Sims 2, tak už jsem začala psát i příspěvky a byla jsem strašně chytrá samozřejmě, jak tak desetileté děti na internetu bývají.
4: No, máme tady Wayback Machine, určitě se ho lze dohledat, po koho zajímají příspěvky. Čárka, nikdo neví, jakou jsem měla přezdívku samozřejmě.
3: No, myslím, že by se to dalo dopátrat z nějakých
2: indicí. Já myslím, že by se to hodně dalo.
3: Tak
4: pokud někdo dopátráte nějaký zajímavý příspěvek od Šárky ohledně Sims, tak nám ho pošlete do questu.
3: Hlavně nám ho neposílejte do questu na adresu Šárčiny The Sims příspěvky @quest.cz.
2: bazen bez přístupového žebříku.cz.
3: To by byl ten nejnormálnější z nich asi.
2: Co dál? No.
3: Pak si myslím, že to je teda hra, která nikoho nepřekvapí v této místnosti. Vampire the Masquerade.
2: To mě opravdu nepřekvapilo.
3: Bloodlines.
4: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
2: Dvojka.
4: Máme tady meč. Což asi nepřekvapí, za mě tomu, když se někdo podívá na náš krk.
3: Ano, když se nám podíváte s Lukášem za ucho, tak budete tušit, proč se to stalo.
2: Že jste upíři.
3: Ano.
4: Aha. Já to neřekl, ale proč myslíš, že se vždycky potkáme? No, ve skutečnosti sem svítí sluneční světlo, takže... A mimochodem, měsíční světlo je odrazem slunečního světla, takže upíři by ve skutečnosti měl být mrtvý pořád.
3: A nebo nikdy.
4: A nebo nikdy.
2: A to upíři jsou, ne? Mrtvý pořád. No ano, toto mě opravdu nepřekvapilo.
3: Špičáky vystřelují. Já nevím, jsem nějak jako rozebíral dlouze.
4: Já jsem rád, že na Radio Wave po mnoha letech opět špičáky vystřelují, to tady chybělo. Další deep cut.
2: Tyjo, za oknem právě projel rok na skateboardu.
3: No a po seriózních láskách je tady jedna neseriózní šetouřská láska a to je vlak.
2: Ano. Ano.
3: Ano, ano. To...
2: Děkujeme, pane Němečku.
3: Ano, děkujeme, pane Němečku. Vy jste zažehl moji lásku k videohrám doopravdy, protože jsem vlak zvládla dohrát ve svých 3 letech.
4: To jo, a kdo to může říct?
2: Já ne.
4: Já jsem ho nehrál nikdy, takže...
3: Já nevím, možná mi bylo 5. To jsou takový ty...
2: Ani v 5 jsem ho nestihl dohrát.
3: To je dobře. A tak s těma heslama na...
2: Já jsem se k tomu dostal až 10.
3: Aha.
2: Já jsem prostě neměl počítač.
4: Byl late adopter.
2: Jako, rozumíš, můj život je pravěk, pak mám počítač.
4: Počkej, mezi tím ještě ta fáze, kdy ti tvůj tatínek taky určitě hot ukazuje fotografie pod počítače, to si pamatuju.
2: No, on mi ukazoval ve skutečnosti inzeráty v typ servisu. Takže já prostě jsem byl už jako o krok dál než ty. Já jsem nepotřeboval ani ten barevný sprej.
3: My jsme měli počítač doma od jak živa, takže to byla prostě ta moje součást života a žádný... Ne, pouštěla jsem své spolužáky se na ní podívat. Hrát ne, to zase prr.
4: Můžete se přijít podívat, jak dohrajou vlak.
3: Speedrun.
4: To tak, no.
3: No, pak tady máme teda, už jsme 4 hry od konce, Jardo, neboj se.
2: Já se nebojím.
3: Trošku z těch indie lůhů a hájů, abych zase vypadal, že mám nějaké city a pocity. What Remains of Edith Finch. Myslím, že to byla jedna, no nebyla to jedna z těch prvních nezávislých her, které mi ukázaly, že neexistuje pouze střední proud, ale byla to rozhodně jedna z těch lepších, na kterou dodnes ráda vzpomínám. A nedávno jsem jí hrála znova a furt je to tak skvělý, furt pasáž s konzervama funguje jako tenkrát a jednou bych chtěla, aby někdo udělal hru o mém rodu.
4: O tvém rodu.
3: O mém rodu stejně jako o Finchových.
2: My to nebudeme, na nás nekoukej, ale...
4: Co ty víš? Když už Quest dokáže hrát spolu multiplayer, tak třeba budeme za rok vibe-kodovat tady Sharchin Rod.
2: To je bylo neuvěřitelný. Neuvěřitelný.
3: Nějaký game jam.
2: Třeš do konce, Šárko. Myslím si, že teď přichází ten zlatý hřeb.
3: Skoro. Já jsem jednu z těch tří jsem vynechala. Aby se mi tam vešla Yakuza Kiwami. Opět hra, která zažehla moji lásku tentokrát k jedné sérii. Možná trošku k Japonsku, byť si myslím, že Japonsko mě tak nějak fascinovalo asi odedávna, ale Yakuza rozhodně probudila ten zájem o současné Japonsko. Dá se to tak říct. Byť zrovna Kiwami je teda víc v historii, ale... možná lásku k japonským městům.
2: Proč ne?
3: A stylu života. No. A teďka bude ten zlatý hřeb.
4: Jarda valí oči.
3: Mám tam zaklínače 1 a 3.
2: Wow. To jsou ty poslední dvě hry na konci.
3: Ano, poslední
4: tam dvě máš hry. Dva zaklínače.
3: No, mám tam dva zaklínače.
2: No, protože oni jsou úplně jiný.
3: Byť teda jsou od toho stejného CD projektu, který pouze se posunul asi o 8 let, tak mám tam zaklínače 1, protože to byla ta moje formativní RPG hra, možná i víc než ten Morrowind nebo nějaký Dragon Age, víc než cokoliv. A taky z toho je asi teď už celoživotní láska, no. Na základě, který jsem si přečetla všechny knížky, pak jsem teda odkoukala seriál a nelíbil se mi o mnoho let později. A taky jsem si dělala cosplay ze Zaklínače. Prostě to už je láska na celý život.
4: Co řekl Garota, kdybyste někdo nevěděl? Šárka se dokud nechává narůst vousy bílé, jenom kvůli tomu. To je dedikace tohle.
3: A on může být i hladce, většinou je docela hladce.
4: Já vlastně nevím. Já jsem si z nějakého důvodu představil toho vousa. Jo, protože já jsem ve trojice měl takového vousáče, tak ho mám nějak zafixované.
3: Ale základní Geralt je vlastně docela...
4: Obzvlášť z jedničky.
3: Ten z jedničky je hodně clean shaved.
2: No a kdyby to byl souboj na život a na smrt, tak vyhraje jednička nebo trojka? Je to jedno, jsou oba dva na tvém seznamu.
3: Jsou oba dva na mém seznamu.
4: A jedno musí zabít.
3: Já myslím, že jednička. Mně se líbí, jak je taková špinavější, syrovější, slovanštější. Ta trojka už je vlastně moc čistounká. Taková víc západní.
2: No a to byl seznam Šárky, jejich 30 za 30. A,
3: bez dvou za 20. Je,
2: taky. Ale já si musím zeptat pochopitelně na hry, které tam nejsou. Protože taky mě pár napadá.
3: No
2: jako,
3: tak prosím.
2: Který by tam,
3: já
2: jako
3: možná
2: se mohli
3: řeknu, jo, vyhazujeme, měníme za...
2: Takže Call of Duty Ghosts.
3: Jasně, to vyměním hned teď za Bioshock. Samozřejmě.
2: Need for Speed The Run.
3: Jardo, já už
2: FIFA 16.
3: Budu muset jít.
2: Madden 25, který vyšel v roce 2014.
4: A samozřejmě nějaké Gran Turismo.
2: No, dvojka.
4: Já jsem to třeba nějak, ne, že bych tam čekal, ale jak jsme se blížili k tomu písmu, tak jsem říkal, že tam by tam mohl být nějaký XCOM.
3: Napadlo mě, nedala jsem.
4: Což je v pořádku.
2: Byl tam skandální nedostatek stříleček. Skandální.
3: Bioshock.
2: No, ale skandální.
3: Mass Effect je taky střílečka trošku.
4: V podstatě, to není žádné RPGčko, že jo.
3: No, jak jako přemýšlela jsem, že bych tam dala třeba Duma, no, nebo i Wolfensteina, ale zase jako nemůžu tam dát 20 her ze svého dětství a pak to tak nějak dolepit.
4: Já si myslím, že tam byl skandální nedostatek her s kočkami, ale ten je dan tím, že je skandální nedostatek her s kočkami.
3: Ano, stejně jako jsem se zamýšlela nad hrami s liškami a taky to bylo nedostatkový zboží v této kruté konkurenci.
2: No a poslední moje otázka, co bylo první pod čarou?
3: No.
2: Bylo to zrovna třeba to Baldur's Gate nebo to Divinity?
3: Řekla bych, že Baldur's Gate, no.
4: Trojka teda předpokládáme.
3: Trojka. A Planescape Torment jsem taky měla hodně pod čarou, těsně.
2: No vida, posledně, když jsme dělali tenhle ten žebříček u Lukáše, tak mě to inspirovalo, abych začal dělat ten svůj. Teď, když Šárka udělala tenhle ten svůj, tak já stále pokračuji. A je to teda těžký, protože čím víc člověk hraje, tím víc her má tendenci tam jako nacpat.
3: Ano.
2: A my těch her hrajeme hodně. Možná jste si toho všimli.
3: Já jsem si procházela třeba hry, které jsem recenzovala v průběhu let. A vlastně mě zarazilo, že některý už si skoro nepamatuju, ale no,
2: je to tak?
3: Je to těžký. Je to ještě tak? Přemýšlím, že Unpacking by třeba bylo hodně těsně pod čarou. Těch her je moc.
2: Já jsem zjistil, že můj klíč je v tom, že když mám tu hru si chuť nainstalovat a zahrát i teď, tak to je to jako jedna z těch her, která by se tam měla objevit. Mm. To je pro mě ten klíč.
4: To je pravda, že stačí najít si klíč a jeho kouzlo pochopíš, že klíčem přátelství je jen a sám máš v srdci své měrdu.
3: No.
2: Frajeři jak hrom. Jerry a Tom.
4: Ano, to perfektně završuje díl věnovaný Šárce a jejím oblíbeným hrám.
3: Jakože klub Gerontů?
2: No, ano.
4: Ne, to úplně nevím, ale... Tak jako, kdo ty bys vlastně byla, kdybys byla postavička z 90-kových kreslených seriálů? Gadgetka?
2: Všichni tři Powerpuff Girls?
3: Možná ta Sailor Moon.
4: A tam úplně zapomínám, že to taky vlastně existovalo.
3: Ale Gadgetka je docela dobrý tip.
2: No tak... Takový 30

0: Dokonce před mými narozeninami, a ne teda 30. 11. dubna v Boskovicích na Bozakonu živě Quest.
1: A víme přesný čas dokonce i?
0: A odpoledne.
1: Je to odpoledne, že?
2: Ale skoro Boza, přesný
0: ale
2: čas.
0: Mrkněte na program Bozakonu, protože stojí za to celý a najděte si nás tam potom, protože to taky za to bude stát.
1: Přijďte si nás poslechnout, přijďte Šárce popřát, přijďte Lukášovi popřát. Ne, můžete. Já to mám až za dlouho.
0: A přijďte poradit, co má rád do svých 40 her.
1: Přesně, přijďte mi poradit. A budem se na vás těšit. Šárko, ještě jednou všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: A u dalšího questu zase naslyšenou.
2: Čau.
3: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Hledáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dobrý den, vítá vás a zdraví vás Pavel Sladký. Dneska na festivalu Filtruj v Brně, ale samozřejmě taky zdravíme všechny, kteří nás poslouchají klasicky v rozhlasovém vysílání nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, kde Casablanca je. Dneska se budeme bavit, vzhledem k tomu, že jsme na kávovém festivalu Filtruj, o cestování a o kafi. Uvidíme, v jakém přesně poměru, jestli víc o kávě nebo víc o cestování, co nakonec převáží. Můj dnešní host je Honza Židů. Dobrý den, Honzo.
4: Dobrý den, Pavle.
3: Se kterým se právě o tomhle všem chci bavit. Kde jste byl naposledy na nějaké větší cestě?
4: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
3: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
4: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy. Protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
3: Honza Židů je kavárník, má kávový catering, pražírnu, takže jako káva naplňuje jeho profesní i osobní život po všech stránkách. Když takhle vyrazíte na nějakou cestu, tak je to spíš příležitost si od toho odpočinout, anebo si spíš nějak doplňovat vzdělání, rozšiřovat zkušenost a naopak to zase zapojit do toho, co děláte, co vás živí a co vás baví?
4: No já myslím, že my to používáme jako prostředek k tomu, aby jsme se jako na chvilku odpočinili tady od toho našeho běžného zhonu, kdy prostě to kafe řešíme, nechci říct každý den, ale jako v podstatě většinu dní z toho týdne. Ale stejně to ve finále sklouzne k tomu, že první věc, co uděláme, tak prostě hledáme, kde je nejbližší kavárna, kde bychom si to kafe mohli dát. A když teda žádná v okolí není, tak vytáhneme něco ze svých zásob a něco si rychle připravíme.
3: Jak jste se pohybovali po Filipínách? Hromadnou dopravou? Nebo jste si něco půjčili? Nebo jak to bylo?
4: Byl to takový mix. Poměrně dost jsme využívali taxíky. Protože přece jenom tam je to jako extrémně levná záležitost. Samozřejmě jsme jezdili na skutru, to je taková naše oblíbená asijská doprava, protože mně přijde, že i v tom šíleném provozu, který tam na většině míst je, tak se to dá jako zvládat krásně, a když má člověk nějakou aspoň lehkou průpravu tady z Brna nebo z kdekoliv z Česka, tak se to jako hodí. A myslím, že jsme určitě jeli trajektem. To je taky taková jako asijská věc, celkem mně přijde, že tam mezi spoustou těch ostrovů se dá. No a klasické letadlo na nějaké kratší přelety z ostrova na ostrov.
3: Co se týče divokosti provozu, tak někdo má problém si na něj navyknout, nebo nějaká zvykací fáze je skoro jako u každého, ale někdo má potom problém i z něj trochu vystoupit. Když se třeba z chaotičtějšího, tak nějak organicky řízeného provozu i s menším množstvem dopravního značení a s větším množstvím komunikace mezi řidiči a řidičkami pak třeba vrátí do našich poměrů, tak někdo pociťuje nějaký jako deficit. Tak vy jste který případ?
4: My to máme tak, nebo to, když mluvím za sebe, tak já to mám tak, že já vždycky se snažím jako co nejrychleji adaptovat. Tam je podle mě nejjednodušší, než si jako googlit nějaký pravidla, které asi v podstatě ani moc neexistují, tak to vzít jako metodou go with the flow, prostě jet. A samozřejmě člověk se naučí hodně rychle používat klaxon, protože pochopí, že tam to není prostředek nadávky, ale je to spíš prostě, hele, jedu, odbočuju, cokoliv. A pak samozřejmě, když se vrátím do toho Česka, tak člověk je takovej, že moc ho nevycukají žádný kolony, takže v Brně, v Praze je vlastně úplně v klidu, protože prostě pochopí, že jakoby nic nezmění a vlastně v té Asii to často bývá daleko horší. Tak ten klaxon, to si tak postupně odvyknu, protože přece jenom tady v Evropě to není úplně tolerovaná věc a často lidi vystupují z auta.
3: Nakonec v Evropě je i několik zemí, kde uvnitř toho státu je tak velký rozdíl v tom pocitu ze silniční dopravy, že to vlastně překlene kontinenty. A mám na mysli hlavně Itálii, když člověk řídí nebo se pohybuje v provozu někde na Sicílii nebo na úplném jihu Itálie a pak přejede do jižního Tyrolska, do toho příhraničí Itálie a Rakouska, tak má pocit, že to jsou úplně jiné světy a že to ani nemůže být jeden národ. Jo?
4: No, ze Sicílie máme asi měsíc starou zkušenost, kdy jsme tam byli s kamarádama na rozlučce. A to musím říct, že to bylo hodně asijský ten vibe. To mě jako mě bavilo dost, no. A akorát my jsme udělali tu chybu, že jsme si půjčili velkou dodávku, protože z nás bylo 8. A občas se tam proplítat bylo docela legrace, no.
3: A s dodávkou jinak jste zvyklí cestovat, že jo?
4: Jo, je to náš jako zaprvé pracovní nástroj, protože samozřejmě kávový catering neobsahuje jenom kávovar, ale i spoustu jiných věcí, které musíte převážet, tím pádem do osobního auta se těžko zbalíte, takže teď vlastně už to máme doma, takže máme dvě dodávky, jezdíme jenom dodávkou oba. Je to super, protože člověk vlastně se naučí všude parkovat a pak už nemá problém prostě s čímkoliv.
3: A když říkáte oba, tak myslíte čtyři, protože to jste vy, žena a vaše dvě feny, že jo?
4: Je to tak, to je nedílná součást.
3: Jak tahle sestava na cestách funguje? Jak ta lidská psí spolupráce, zvlášť na dalších cestách, jeli jste třeba na Nordkap a zpátky, jak funguje, a teď myslím nejenom dlouhé přejezdy a atmosféru v autě, ale i všechno to, kvůli čemu tam potom jedete, což jsou třeba hory a tak?
4: No já myslím, že už jsme se na to docela adaptovali za těch 6-7 let, co jsme si nejdřív pořídili jednoho psa, klasicky v covidu a potom jsme přidali ještě druhého do smečky, tak člověka to možná naučí trošku jako zpomalit, protože samozřejmě s tím psem nemůže úplně jako lítat z jednoho místa na druhé, musí myslet na to, že ten pes má nějaký svůj režim, kdy se potřebuje vyspat, potřebuje samozřejmě nějaké venčení, tyhle věci. Trošku nás to donutilo možná vynechávat větší města, protože člověk tam nenajde moc toho využití a spíš to přesně jako tíhne k těm horám, k té přírodě, což vlastně ale nás jako lákalo od začátku a možná podle toho i volíme ty destinace.
3: O Norsku jste někde se ženou napsali, že to je ideální, nádherné místo na kempovací spoty, tak jaké máte nejradši?
4: No Norsko totiž, nebo obecně celá Skandinávie je trošku specifická v tom, že když to člověk chce spát mimo kempy, na divoko, v dodávce nebo ve stanu, to je vlastně celkem jedno, tak je to úplně ideální místo. Tam platí tam takové jako, já vlastně myslím si, že to možná je dokonce i jako v zákonem dané, že když se budete pohybovat, myslím si, že 150-200 metrů od nějakého soukromého pozemku, tak můžete vlastně kdekoliv zakempovat. Což je pro nás úplně ideální, takže my se vždycky jako snažíme najít si co jako nejhezčí místo, ideálně někde u nějakého jezera nebo někde prostě víc jako v horách, v lese, a v tom je ta Skandinávie geniální, protože ve zbytku Evropy je to trošku komplikovanější, zvlášť tady v okolních státech je to často docela regulované, možná do jisté míry je to i tím, že prostě spousta lidí se nechová úplně ideálně při tom kempování, tak se to jako dost zpřísňuje poslední roky. Ale tam tím směrem jako sever je to ještě v pohodě.
3: No ten zmíněný covid na to měl právě taky dopad, že v některých těch státech se pod vlivem jako nově najíždějících skupin lidí, kteří si obytňáky dostavili, přestavili nebo pořídili a vyrazili takhle, aby byli jako samostatní a soběstační, tak bylo prostě potřeba zpřísnit pravidla. Slovinsko je teď takový jako lídr tohodle v Evropě, nejvíc asi organizovaná z těch všech hlavně alpských zemí, takže jako je potřeba to trochu plánovat. Je to svoboda toho života na vlastních kolech, ale znát pravidla, vědět, kam chci, ale taky kam můžu, je základ, ne?
4: Já si myslím, že ten respekt je vlastně to důležité, že jako jasně občas člověk najde krásné místo, kde by si říkal, jo, tady by to bylo perfektní, ale pak se musí jako uvědomit, k čemu se to místo využívá, nebo jak to jako funguje normálně a prostě se občas spokojit s tím, že bude muset zajít do toho kempu. Taky jako se nám to občas děje. Teď máme takovou jako vizi na léto, že bychom chtěli jet do Skotska dodávkou a vlastně tam moc nevíme, co od toho očekávat, jak to třeba bude fungovat, protože si myslím, že při průjezdu Anglii to bude spíš asi jako kempová záležitost a nahoře vidíme. Ale vždycky se dá adaptovat, to si myslím, že jako je to důležitý. No.
3: A cílem je trekovat po vřesovištích a po Skotské vysočině, nebo co je cíl?
4: To uvidíme. Asi pravděpodobně tím, že jsme tam ani jeden z nás čtyř nebyli, tak jsme si říkali, že by bylo hezký si přesně jako hodně té přírody, vřesoviště, sky, všechny tady ty jako věci nás hodně lákají. Samozřejmě kafe, to je důležitá část. Ale teď nás posledních pár týdnů začaly odrazovat trošku mochničky, kterých je tam v létě fakt hodně, tak uvidíme, jestli to dopadne, nebo vyjedeme klasicky do Norska, jako to dopadlo poslední roky skoro vždycky.
3: A když si můžete vybrat, co by bylo vaše ideální kempovací místo s dodávkou, tak je to něco spíš jako široký rozhled, výhled na fjord, anebo něco jako útulnějšího, zabaleného do lesa s nějakou skálou nad vámi, nebo tak jako nadhazuju nějaké možnosti, může to samozřejmě vypadat ještě úplně jinak, ale co to je?
4: Loni jsme našli fakt krásné místo, což bylo přesně na takovém jako velkém útesu, pod kterým se ale dole nerozprostíralo moře, ale další prostě velké planiny. Za náma byly obrovské hory a ještě takový jako velký jezero. To místo bylo nádherný, úplně jako magický, fakt jsme říkali, že jsme našli asi nejhezčí spot. Ale samozřejmě tyhle místa mají často problém, že jsou hodně větrný, což když chcete sedět venku a užívat si ty výhledy, tak není úplně ideální. Takže nevím, záleží podle počasí, jestli se potřebujete vysprchovat, tak asi ideálně se chcete zalíst někam trošku víc do soukromí. No, liší se to, ale jako to Norsko je v tom fakt skvělý, že tam člověk najde prostě jak hodně schovaný v lese, tak hodně takový jako otevřený pěkný místa.
3: Pokud vím, tak té vaší dodávce už je nějaký pátek věku, je asi 20 letá, takže vy si ji umíte opravit, když na něco aspoň ne úplně super mega složitého dojde, tak to zvládnete?
4: To bych vlastně asi chtěl říct, že se to postupně učím. Je jí 23 let, takže teď spíš začínáme bojovat s tím, že má emisní normu Euro 3, což je věc, se kterou už vás do spousty evropských měst nepustí, což nás taky trošku víc potom nutí jezdit do té přírody. Ale jako musím říct, že jsme spíš měli štěstí, že se nikdy nic nestalo, nic zásadního. Asi jsme buď měli štěstí, nebo prostě tomu dáváme dostatečnou péči. A když by to byla asi nějaká drobnost, tak si myslím, že jo, ale asi bych se nerad do toho pouštěl nějak víc. Proto i vlastně teď jsme si pořídili druhou, novější a na ty větší dobrodružství už se budeme pouštět s ní.
3: V Norsku jste i pádlovali na sea kayaku. To bylo něco, co jste si vezli sebou, nebo jste na místě řešili půjčování, nebo to bylo jenom jako náhodné zpestření, že to přinesla příležitost v rámci toho tripu?
4: To byla vlastně úplná jako náhoda, protože my jsme zajeli si, když jsme se vlastně vraceli z toho Nordkapu, tak jsme tentokrát zvolili cestu, že pojedeme fakt skrz Norska, jako skrz Norskem až dolů, což je dlouhá cesta, ale o to hezčí. A zajeli jsme si na ostrov Vega, kde jsme vlastně moc nevěděli, co budeme dělat, ale bylo to v podstatě trošku kousek jenom zajišťka. A pak měli jsme docela jako hnusný počasí, tak jsme furt vymýšleli, co a jak, měli jsme tam asi dva dny. A pak jsme objevili, že tam je půjčovna těch kajaků, tak jsme si říkali, hele, tak proč ne? A vlastně jsme vyhodnotili, že to bylo fakt skvělý, že to byl jako jeden z těch jako fakt hezkých zážitků, když tam člověk těma jako okolo toho ostrova prostě projíždí, teď tam zajede na nějaký jako ostrůvek, kde jsou nějaký chaty, rybářský hádám, tak to bylo moc hezký, no.
3: Jaký byl Národní park Rago? Ten je krásný, ne?
4: Jo, tak ta příroda tam je jako všude krásná. Tím nechci říct, že v Česku by nebyla, v Česku jsou jako taky krásné místa, ale přijde mi, že tady to je takový jako monumentálnější, že fakt nebyli jsme v Americe, nebyli jsme v Kanadě, tam samozřejmě ty národní parky budou ještě asi úplně jiný level, ale tohle je taková jako srdcovka, no.
2: Casablanca.
0: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
0: Casablanca.
2: Casablanca na Radio Wave. No matter what. No matter what. You got

0: way. Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Honza Židů je můj dnešní host. Natáčíme na festivalu Filtruj. Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách, jako takové samostatné téma vložené do dnešní Casablanky. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Docela to střídáme. Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně. Ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalejete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
0: A tohle je věc, kterou jsme dřív moc nevídali, nebo minimálně já jako laik jsem to prakticky nezaznamenával až opravdu v poslední době. Sáčky, ne čajové, ale kávové. Čím to je, že se to rozšířilo až teď?
1: Já si trošku myslím, že za to možná trošku taky může covid. Protože prostě jak lidi začali jako cestovat, tak jako, nebo víc cestovat tady v těch jako svých okolních, tam, kam se mohlo aktuálně, tak a i ty pražírny se jim chtěly možná trošku víc přizpůsobit v tom, aby si to kafe mohli připravit fajn. A obecně se rozjela ta příprava kávy doma nebo v nějakých takovýchhle podmínkách, tak si myslím, že to byl ten důvod. A možná i ta technologie se posunula natolik, že jako i vlastně my v naší jako fakt úplně pidi pražírně jsme schopni si ty sáčky vyrobit v relativně slušné kvalitě bez toho, aniž bychom na to měli nějakou výrobní linku. Takže to bude asi možná ten důvod.
0: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě, ke kterým jsme se zatím nedostali. Já jsem teď jenom vložil tu otázku na kávové sáčky. Uh-huh. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
1: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový prostě, vypadá to jak taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe. Někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražírny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
0: A co takové ty předpřipravené sety sáčků, kde se přefiltruje kafe, ale zároveň je tam zobáček, kudy se potom to kafe dál nalévá, nebo se to z toho možná dá případně i pít, i když to trošku asi snižuje tu kulturu pití té kávy. To je něco, co využíváte nebo vůbec?
1: Přiznám se, že jsem to ještě neskoušel. Viděl jsem to, máme i pár kamarádů kolem nás, co to vyrábí, ale vlastně jsem nějak neměl příležitost. Svým způsobem mě to trošičku odrazuje, protože mi to trošku víc evokuje instantní kafe, ale zároveň vlastně asi jako pohodě, záchrana.
0: Já jsem tyhle metody přípravy kávy dřív vnímal jako, že jsou vlastně trochu neekologické, než se začaly vyrábět jako opětovně využitelné tyhle sáčky a dalo se to po vymytí znovu naplnit nějakou čerstvě namletou kávou a zase jako přelévat, takže aspoň na několikeré použití to bylo, ale jinak mi to přišlo, že tam je trochu moc obalů a trochu moc věcí kolem toho, když právě by stačil pytlík jako čajový zalít a hotovo.
1: No, jako to máte do jisté míry pravdu. Samozřejmě ta stránka toho jako odpadu je špatná, to je u těch kapslí, to je to stejný v bledě modrým. I když se dělají kompostovatelné kapsle, tak problém je ten, že je musíte opravdu dát na kompost. A jako nevím popravdě, kolik lidí v Brně má přístup ke kompostu. Je to trošku složitější, zároveň tam převažuje trochu ta jednoduchost. A ty vyloženě fakt jako čajový sáčky, to se vlastně taky dělá s kafem, tak popravdě jsme to párkrát taky zkoušeli, že to fakt vyloženě v tom prostě jako vymácháte, ale tam Zatím jsem ještě asi nenarazil úplně na to, že bych s tím byl jako super spokojený. To už fakt, jako když to zalejete ze zhora, to mi přijde trošku lepší, ale věřím, že to je prostě jenom o tom si to vychytat, ten recept, jako se vším.
0: Když jste někde na cestách, i jako řidič, tak v kolik si dáte nejpozději z kafe odpoledne? Nebo i večer?
1: Spíš moc ne. Spíš většinou fakt končíme někde jako odpoledne. Málo kdy udělám tu chybu, to jsme se tady bavili před rozhovorem, že málo kdy udělám tu chybu, že bych si jako dal později večer kafe, až mi manželka připomněla, že se mi to stalo relativně nedávno a že jsem jí pak říkal, že jsem asi do 3 do rána nespal, tak občas se to samozřejmě stane, ale jako snažím se tomu vyvarovat.
0: Ještě když je k tomu třeba polární den někde na severu a slunce moc nejde spát nebo na velmi krátkou dobu, tak jako koukat ve 3 ráno znamená koukat pořád do světla a někdy ta jako iluze noci pomůže k tomu, že člověk spí snáz, ne?
1: Jo. A hlavně přesně, když je dlouho světlo, tak člověk úplně ztratí pojem a prostě si řekne, jo, ty bych si dal docela kafe, no, ty, ale ono je třeba jako 8 večer, tak to už asi není úplně ideální. Zase je to super v tom, že člověk fakt může vycházet na výlety prostě okolo oběda a i když to bude dlouhý výlet a vrátí se v 1 v noci, tak se vlastně vůbec nic nestane. Tak to je krásné.
0: Využíváte hodně nějaké kávové aplikace, mapy pro přípravu té cesty nebo prostě na místě k rozhlednutí se, kam sjet na nějakou dobrou kávu, zvlášť když jsou to menší města nebo vesnice a nejsou to jako velká centra, kde by bylo na výběr?
1: No, asi nejvíc, když jako jezdíme po Evropě, tak nejvíc, buď máme nějaký typy už jako pozbíraný, co třeba vyzkoušel někdo před náma z kamarádů, protože samozřejmě, jak žijeme v té bublině, tak všichni takhle jezdí, tak si navzájem předáváme typy. A nebo hodně používáme aplikaci Coffee Trip tady od týmu European Coffee Tripu, což mi přijde, že funguje skvěle. Tam jako těch kaváren už je fakt hodně. Samozřejmě jsou místa, kde, co bylo zajímavé třeba na té Sicílii, tak podle mě v Katánii tam byla jako jedna jediná kavárna s výběrovkou. A to bych řekl, že ještě takové hodně diskutabilní kvality. Ale jinak vlastně je to fakt hezky zaplněný. A když jsme mimo Evropu, tak teď vlastně poslední dobou docela Reddit. Já jsem nikdy netušil, k čemu se to dá ke všemu použít, ale i na tyhle typy je to fakt jako skvělý. A dost se nám osvědčilo se prostě zeptat. To je taková jako asi jako obecná věc, ale třeba fakt na těch Filipínách to fungovalo skvěle, že tam těch vlastně kaváren s výběrovkou, které nikde nejsou, je strašně moc. Ale není to nikde, nikde to není jako sumarizované dohromady, takže když jsme objevili jednu jako skvělou kavárnu, ve které jsme byli, myslím, hned první nebo druhý den, tak nám tam hnedka kluci doporučili prostě 10 dalších jako skrz Filipíny. Jo. A bylo to fakt, to bylo moc jako super. A do kterékoliv z nich jsme pak šli, tak jsme zase pozbírali nějaký další typy a ve finále jsme si mohli udělat prostě Filipíny Coffee Trip mapu a bylo by tam těch položek fakt jako spousta. No.
0: Tak pokud je to nová věc na Filipínách, tak to možná brzo přijde, že nějaká zastřešující aplikace, mapa, cokoliv třeba bude jako další krok, aby to nebylo závislé na tom osobním kontaktu, ale šlo to třeba nějak dopředu naplánovat?
1: Těžko říct, myslím si, že to bude asi do jisté míry furt hodně turistická věc, protože přece jenom jako ta sociální, ekonomická situace tam jako není úplně taková, že ty lidi by do těch kaváren jako chodí. To zase nemůžu říct, že jsme tam ty místa nějaký neviděli, ale myslím si, že je to fakt hodně pro tu horní vrstvu. No, že si myslím, že ten zbytek si to kafe dělá doma jako v nějaké rozpustné verzi nebo v nějaké jako zalívané, ale no, spíš jako fakt hodně turistický to bude asi. Ale těžko říct, myslím si, že se přijde mi, že jestli je nějaká destinace, která podle mě, teď se dovolím trošku takový jako vizionářský pohled, která podle mě jako bude stoupat rychle, co se týká kafe, tak to možná ty Filipíny fakt budou, protože tam je vidět i ta snaha zevnitř, kdy oni tam zakládají si něco, jak je tady Specialty Coffee asociace, tak něco takového vzniká vlastně i tam. Pořádají tam prostě kurzy pro lidi, aby prostě začali dělat jako v gastru, respektive kafe. A přijde mi, že to tam začíná být hodně silný a tím, že zároveň je to pěstitelská země, tak vlastně je to ještě o to lepší. Trošku škoda je ta, samozřejmě jsme z toho byli tak nadšení, že jsme pak pátrali u tady evropských importérů, jestli se to kafe dá sehnat, ale vlastně jsme zjistili, že to jako nikdo nenabízí, nebo jsme na nikoho nenarazili. A ono do jisté míry to je tím, že ta produkce tam není super velká a oni toho většinu si spotřebují sami, a zároveň musí dovážet ještě z těch takových těch jako klasických pěstitelských zemí. Ale myslím, že se to trošku zlepšuje, ta jako výnosnost té produkce. A myslím si, že třeba se to stane, že se to jako do té Evropy dostane. Bylo by to super, protože to kafe je fakt na super dobré úrovni. A to je nejenom arabika, ale i robusta. Zároveň oni tam pěstují i Liberiku a Excelsu, což jsou další odrůdy kávovníků. A to je jedna z mála zemí, kde se pěstují jako aspoň 4. Což si myslím, že by to mohlo ještě jako trošku posunout dopředu. No.
0: Jaká je Manila jako město? Já jsem tam nikdy nebyl, ale mám o tom představu takového z filmu nejvíc asi. Uh-huh. Jako docela chaotického města se spoustou sociálních rozdílů, kterým, když se člověk bude nějak tak freestylově motat, tak může narazit na úplně jako odlišné věci, než kdokoliv, kdo půjde hodinu po něm.
1: Jo, Manila byla... My jsme jeli s tím, že já myslím, že je to jedno jako z... nebo aspoň to, co se dočtete na Google, tak je to jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Což nás samozřejmě trošku vystrašilo, protože jsme měli v plánu tam strávit třeba 4 dny v součtu. No a měli jsme nějaké informace od mého bratrance, který má poměrně jako dost procestováno. A ve finále jako necítí se tam člověk úplně super bezpečně, ale zároveň podle mě to je vždycky o tom netroufat si navíc, než prostě je potřeba. Takže vím, že jako jasně je tam velký slam, tak asi do něj logicky nepůjdu, protože to asi nebude to místo, kde by jako bílý Evropan byl prostě jako vítaná společnost. Ale zároveň to takové to jako bohatší centrum, ta metro Manila je vlastně, přirovnal bych to klidně, já nevím, fakt možná k New Yorku, k něčemu takovým, je to jako fakt prostě tepající velkoměsto. Jako nový domy, vysoký jako mrakodrapy, čistý ulice, strašně moc různých podniků, fakt jako hezkých, evropské úrovně, možná jako je lepší. Ale je to zajímavé, že to je fakt obrovský kontrast. Vy se pak prostě podíváte přes řeku a přesně vidíte tam ty chýše v podstatě zbouchaný z nějakých plechů. A proto jsme vlastně i jako nejčastěji volili tu dopravu tím taxíkem, protože prostě jsme si tak nějak jako vyhodnotili, že zas až takový dobrodruzi nejsme, aby jsme tam všude chodili pěšky, zároveň ty vzdálenosti jsou obrovský. Takže jsme projížděli pár jako místama, které byly dost divoký. No. Ale myslím si, že to stojí za návštěvu. To zase jako nechci od toho nikoho vlastně odrazovat. Asi... Takový nejdivnější pocit jsme měli, když jsme tam v noci čekali na nádraží, kde jsme nasedali na autobus, kterým jsme se přemysťovali na sever Luzonu, toho jako centrálního ostrova, tak to vyjíždělo někdy, já nevím, podle mě třeba okolo půlnoci, takže jsme tam prostě večer museli chvilku předtím počkat, tak to bylo takový jako divočejší, ale vlastně možná si to člověk jenom jako projektuje do té hlavy, co by se všechno mohlo stát a ve finále jsme nepotkali Filipínce, který by se neusmíval a nebyl, jako ty lidi jsou extrémně milí a myslím si, že jako není jejich cílem vás okrást a prostě nějak zneškodnit.
0: Byly pláže zásadní důvod toho, proč jet na Filipíny?
1: Myslím si, že tady by se naše odpovědi moje manželky doslyšily, protože já nejsem úplně plážový člověk, i můj fototyp je takový, že musím používat hodně opalovacího krému. Samozřejmě ty pláže jsou jako skvělý, ale zároveň si myslím, v tomhle jsem takovej, že si myslím, že i vlastně Chorvatsko nebo Řecko má možná hezčí ty pláže a to moře. Když pominu podmořský život, ten samozřejmě je, jako co se týká tady téhle jako strany světa, jako daleko zajímavější, ale myslím si, že jako fakt rovnoceně hezký pláže najdete prostě tady v Evropě.
0: Pro vás to nebyla první výprava do jihovýchodní Asie, protože minimálně o nějaké 2-3 roky předtím jste byli v Thajsku. Říkám to správně?
1: Je to tak.
0: A co bylo lepší?
1: Tady mám úplně jednoznačného vítěze a to jsou Filipíny.
0: Jo?
1: Thajsko je hrozně hezké. Co se týká kultury, je to perfektní. Myslím si, že přesně když člověk chce hodně spojit i nějakou přírodu, ale hodně chrámy a fakt to jako náboženství je tam extrémně prorostlé, tak Thajsko vede. Co se týká jídla, 100%. To na Filipínách asi není úplně ta věc, za kterou pojedete. Ač teda, já musím říct, že mě to vyhovovalo, ale tak já mám hodně rád jako rýži a takové jako jednoduché věci, takže vlastně kdekoliv tím směrem se najím. Ale co se týká lidí, tak 100% Filipíny. Protože prostě Thajsko je možná už trošku moc turistické místo, A na některých těch spotech už prostě je cítit, že ten turismus tam je prostě jako už hodně zakořeněný. No. Tím nechci říct, že Filipíny jsou nějaká jako strašně neobjevená lokalita. Jo? Já prostě znám samozřejmě spoustu lidí, kteří tam byli před náma, ale hrozně záleží, co člověk hledá. Myslím si, že se tam dají najít místa, kde prostě ten turismus je extrémní, ale zároveň jsme fakt našli třeba ten sever toho Luzonu je geniální místo, kde prostě jako myslím si, že těch turistů tam zase až tolik není a ani jako on tam, nechci říct, že tam není nic zajímavého, ale je to spíš takový, že člověk tam užije tu autentičnost. My jsme tam spali u takové paní, co tam provozovala svůj homestay a prostě bylo to úplně jako tak strašně jako autentický zážitek, že jsme se jí říkali, že bychom tam ještě o týden díl klidně zůstali. Když jsme odjížděli, tak nás objímala, byla úplně jako nadšená, že jsme tam byli. Ještě my jsme na ní dostali doporučení od toho mého bratrance, který tam byl asi 3 roky zpátky, tak to byla ještě o to víc nadšená, že prostě tam bylo jako to propojení. Takže
0: to bylo trochu jako návštěva u tetičky.
1: Jo, v zásadě to bylo úplně to stejný. Fakt se o nás jako hezky starala, ráno nám prostě uvařila snídani, večeři. Bylo to perfektní. A to jsou jako ty zážitky, které já asi hledám, jo? Že jsou super chrámy, tyhle věci, je to všechno moc jako pěkný, ale když vidíte 10. ten den, tak už se toho trošku přesítíte a je to vlastně všechno dost podobné. Kdežto na těch Filipínách, tím, jak už tam spousty stovek let je křesťanství, tak tam jsou hodně kostely, ale to vlastně tady na to jsme z Česka zvyklí. Tak už vás to tak jako neláká, tím pádem se víc jako můžete nacítit na ty lidi, což musím říct, že předtím se nám třeba tolik jako nedařilo. Jo? Jak člověk furt se snažil co nejvíc těch památek a furt se jako někam přesouval, tak teď jsme si řekli, že prostě to úplně jako vypustíme tady tyhle věci.
0: A potom část Filipín je muslimská, ono to v té zemi způsobuje i jako určité jako třenice a ty kulturní rozdíly do sebe někdy narážejí, ale v té části vy jste nebyli, nebo jo?
1: Nebyli a on je to hlavně ten ostrov Davao, což je jakoby jižněji, a což je jedna, to je právě ta věc, že to je třeba místo, kam bych se moc chtěl vrátit, nebo spíš podívat, tak, protože to je jedno z těch pěstitelsky, co se týká kafe, těch jakoby nejvíc zajímavých míst. Tam jsou ty jako nejlepší farmy jsou vlastně na tom ostrově Davao. A když jsme se bavili s místňákama, kteří třeba někteří tam i jako jezdí, protože to se mně hrozně líbí, že oni podporují ty vlastní pěstitele, takže oni často jako cestují po těch farmách, ti baristi třeba a fakt nějak dohromady tam prostě vymýšlí nějaké věci. A právě říkali, že třeba 2x ročně se snaží na to Davao jezdit na ty farmy a fakt nějak se jako vzdělávat společně. Tak to by se mi třeba jako líbilo, kdyby se nám někdy podařilo vyjet tam vyloženě na jako kávovou takovou jako expedici. No. Uvidíme, třeba se to podaří.
0: A z té jihovýchodní Asie jste byl ještě v Indonésii?
1: To je takový dobrý start, když člověk nemá žádné zkušenosti, tak jsme to vzali stejně. No, vlastně jsme začali na Bali. Už je to nějakou dobu, už je to 7 let zpátky, tak samozřejmě i v tu dobu tam byl jako overturismus, ale zároveň to nebylo jako asi tak hrozný, jak jsem čekal, a to já jsem člověk, který nevyhledává úplně velký davy. Pak jsme to ještě vzali na druhou stranu, na východ, na ostrov Flores, a tam jsou vlastně Komodský ostrovy a tady ty jako další lokality. A pak jsme ještě přeletěli na úplně druhou stranu, zase na východní Jávu. A to je třeba místo, kam bych se určitě vrátil jako hned.
0: Čím to?
1: To je prostě úplně, nějakým způsobem se to jako do mě zapsalo. Prostě je to, samozřejmě zase je to prostě jako, je to už jako turistický místo, i v tu dobu jako bylo, ale zároveň my jsme tam jako projížděli tu krajinu jako vlakem a měli jsme vždycky nějaký jako den zastávku, šli jsme se prostě podívat na nějakou sopku ráno, na východ slunce, něco takového. A na skuteru jsme tam projezdili pár a bylo to prostě úplně magická krajina, jak jsou tam ty sopky hodně, tak je to taková měsíční krajina. No.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na Radio Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Honza Židů je mým dnešním hostem a bavíme se o tom, kam všude cestoval a taky jaké kafe u toho pil. Když bych se teda ještě jednou otázkou vrátil k těm zemím jihovýchodní Asie, tak Filipíny z toho kafově vyjdou nejlíp nakonec? Nebo?
1: Myslím si, že to je hodně subjektivní, ale Indonésie je skvělá, protože je tam kor na Bali, ale i na těch ostatních ostrovech je tam spousta fakt trendy kaváren, hrozně hezkých, a ta kávová kultura je tam hodně zakořeněná. Je to i jako exporterská země, co se týká kafe, už je to vlastně věc, kterou tady běžně dostanete. Myslím si, že i na spoustě těch stánků tady Indonésie bude, protože si myslím, že teď tak nějak jsme jako v tom největším, jako v té největší sezóně. A Thajsko, to stejný, tam jakoby ten sever je hodně, taky tam se pěstuje docela dost toho kafe, je to vlastně relativně jako známá věc, ale mě ty Filipíny spíš jako hrozně osobně překvapily, že jsem si fakt nemyslel, že jako bylo mi jasný, že tam kafe roste, tak přece jenom furt se pohybujeme jako v té oblasti, kde by mohlo růst, ale zároveň spíš i ten, i ta kvalita, kterou jsme tam aspoň my dostali, a hlavně to nadšení těch lidí, no, takže tohle u mě jako zvítězilo asi nejvíc, že jsem tam fakt viděl ten zájem, který tady byl, nevím, 10 let zpátky, kdy tady v Česku to fakt všichni strašně řešili, byla taková ta největší vlna, tak to úplně mě přišlo, kdybych se vrátil prostě v čase. Jo? Ty baristi prostě byli úplně zapálení a teď ještě, když zjistili, že my děláme kafe, tak samozřejmě o to víc. A prostě tam je taková jako specifická věc, nebo v Asii běžná, ale tady mě to přišlo ještě takový trošku jako nabuzený tom, že tam se samozřejmě nepije nikde kohoutková voda a stáčí jim to na nějakých stanicích, kde oni ta voda, co dostávají do kaváren, je strašně měkká. Není to úplně jako destilka, ale v podstatě to nemá skoro žádné minerály a oni si tam tu vodu v těch kavárnách domíchávají různýma minerálama a tvoří si vlastně svůj vlastní recept na tu vodu, což samozřejmě vlastně to kafe ještě jakoby trošku víc pozvedne. Jo? Tak to je taková věc, kterou já teďka všem říkám, že prostě Filipíny a voda je úplně jako perfektní. Že prostě chcete se něco naučit o vodě, jeďte na Filipíny. Oni tam fakt, ty baristi, je to pro ně běžná praxe. Že mi přijde, že u nás, jo, tak máme nějaký filtrační patrony, prostě přes který si jako filtrujeme vodu, ale zároveň tam to fakt jako prostě ladí úplně jako do poslední kapky. Tak to je třeba věc, kterou jsem si hodně odnesl, že třeba bychom to jako taky mohli začít víc řešit. Ale on pak člověk zjistí, že to je strašná rabbit hole, do které se hrozně zahrabe. A ještě když jako já nebyl moc dobrý v chemii, tak je to takový jako hodně poznávání, no. Tak tohle mě třeba fakt jako pobavilo hodně, no.
0: S chemií nevím, ale vy jste studovala Paráva, ne?
1: Je to pravda. Tam nebyla potřeba chemie a matika, tak jsem šel tam.
0: Ale to potom vzalo rychlý kávový konec.
1: Nebo? No jako dokončil jsem je, ale zároveň to možná bylo trošku pro nějaké vlastní svědomí a pro uspokojení rodičovských choutek. A taky možná jako zadní vrátka, kdyby náhodou, protože se to tak nějak jako lámalo, že já jsem státnicoval zhruba rok před covidem, pak ještě jsem nějak, no půl roku vlastně, pak jsem nějak ještě nějakou dobu dojížděl jako práci v kavárně. A pak, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak jsem si prostě vyzkoušel jeden pohovor a řekl jsem si, že to není asi nic pro mě. Ale zároveň jsem rád, že to jako mám, takže si prostě na balíčky můžu dát ten titul a tyhle věci. Třeba se k tomu někdy vrátím. Spíš ne, ale může být.
0: Ale jeden pohovor stačil.
1: Jeden pohovor bohatě stačil. Já jsem prostě zjistil, že vlastně mě spíš asi bude vyhovovat dělat si věci trošku po svým, i přesto, že to občas je horší. Jednodušší by bylo se nechat prostě někde zaměstnat ze všech možných hledisek, ale no, teď prostě to asi není ta fáze úplně.
0: Zpátky do Evropy, po té, co jsme probírali před chvilkou Asii, z alpských zemí, je to nějak jednoznačně Itálie u kafového cestování, nebo ne?
1: Tak záleží, jestli se ptáte na přírodu nebo na kafe. Tím neodsuzuji italský kafe vůbec, ale asi Itálie, jo, asi jo. Je to jako blízko vlastně relativně a dostanete tam prostě úplně jako super, super přírodu. A samozřejmě jídlo a kafe taky.
0: Máte dost procestované Slovinsko, Rakousko i Itálii, ne? Z těch alpských zemí, proto se na to srovnávání i ptám, jako kde se vám to nejvíc líbilo z toho kompletního zážitku, ze kterého kafe tvoří nějakou část, ale samozřejmě ne všechno.
1: No, jak jste i zmiňoval sám, tak Slovinsko prostě pro nás je trošku, jako ta země je krásná, ale pro nás trošku zapikaná v tom, že spaní na volno v dodávce tam úplně jako nefunguje. V Rakousku je to takový jako sou-sou, tam se to liší jako od spolkové země, někde to je dovolené, někde ne, tak i k tomu jako samozřejmě trošku přihlížíme. A v té Itálii, já vlastně nevím, jestli je to úplně povolený nebo zakázaný, ale myslím, že jsme tam ty místa docela jako našli a zároveň jsou tam když taky jako velký hezký štelplace, kde se dá zůstat s tím autem tak jako nějak celkem rozumně, ne v kempu. Takže asi, no, asi pořád ta Itálie. Mám ještě takový trošku jako zvláštní crush, což spousta lidí mě za to jako možná trošku vnitřně odsuzuje na Chorvatsko, protože je to taková jako česká destinace, ale my prostě jsme hrozně objevili Chorvatsko mimo sezónu, tak to teďka jako zase taky všem hrozně doporučujem, že prostě jaro nebo podzim v Chorvatsku je úplně geniální, protože tam přesně s tím autem to můžete, nechci říct kdekoliv zapíchnout, ale vlastně jako je to tam daleko volnější. A prostě to chorvatské moře je úplně perfektní.
0: Jasně, jede milion Čechů ročně do Chorvatska, ale když člověk odfiltruje trochu to pobřeží, respektive podívá se aspoň do nějaké míry i do vnitrozemí anebo mimo sezónu, tak si myslím, že uvidí jiné Chorvatsko, než je ten nahý národ, jak se jmenoval dokumentární film o Češích v Chorvatsku.
1: Jo, tak to přesně tak to je, no. Myslím si, že fakt je to vnitrozemí hodně stojí za to a asi to dost lidí vlastně nemá šanci objevit, protože chápu, že když jedete někam na týden, tak prostě je nejjednodušší jet rovnou na to místo, zůstat tam a nikam moc jako nevyjíždět, no.
0: Když jedete do Dolomit, tak to děláte tak, že si najdete místo, kde se dá zaparkovat, dodávka, a potom chodíte jednodenní hike zpátky a spí se v autě, anebo to nějak kombinujete, komplikujete a využíváte jako horské chaty, bivaky, cokoliv a nějak to prodlužujete a auto stojí někde samo nějakou dobu.
1: Tak to já bych mu neudělal, že bych ho nechal stát někde, přece jenom prostě už máme nějaký vztah navázaný za ty tisíce kilometrů, ale to je možná ta věc, která je třeba specifická při tom cestování se psama, že jako asi to určitě jde, že by člověk přespával na chatách, přesně nějaké bivaky, tyhle věci. Možná by to bylo trochu komplikovanější, ale popravdě jsme to vlastně neskoušeli. My to vždycky máme tak, že teď teda si nechci připisovat kredit, protože tyhle věci vždycky plánuje manželka. Já jsem na plánování jako nejhorší člověk, takže ona vymyslí, kam jako pojedeme a tam vždycky uděláme nějaký výlety fakt jako jednodenní výhradně. Vlastně jsme to neskoušeli, i když jsme se bavili o tom, že by se nám jako líbilo zkusit nějak, možná spíš nejdřív tady v Česku nějaký jako vícedenní přechod, možná trošku víc na těžko s těma psama, uvidíme.
0: A psi mají rádi chození po horách, nebo nedostali na výběr?
1: Nedostali na výběr a oblíbili se to, bych řekl, ale myslím si, že jo, tak to je, samozřejmě zeptat se jich můžu, ale nevím úplně, jestli mi odpoví, ale mám pocit, že si to jako dost užívají. Zvlášť potom, když s náma předtím tráví jako x hodin v dodávce, protože vozíme samozřejmě v kleci, že aby byly jako co nejvíc jako bezpečně, tak myslím, že jsou pak rádi, když se můžou protáhnout tlapy.
0: A pak, když máte připravené ležení na noc, tak jste tam všichni? Nebo psi jsou venku? Nebo jak to je?
1: Ne, máme to tak, že to je ještě důležitý pochopit to, že naši psi mají navzájem spolu hodně specifický vztah, nemají se úplně v lásce, takže to máme striktně oddělené. Doma to máme teda jasné, tam se střídáme jednu noc a jednu noc, prostě nejdřív jeden pes, potom druhý pes, ale v dodávce to máme tak, že malý, nebo respektive malá Bára s náma spí v posteli a velká Mája spí v kleci. Takže je to takový trošku chlupatý, ale zároveň prostě mně to přijde dobrý. Jako za mě zvířata do postele patří, ale chápu, že to je prostě názor každého.
0: A nemají se rádi, jo? To může být taky komplikace pro to cestování, ne?
1: Jo, jako občas je to trošku takový komplikovanější. Zároveň ono tím, že ta menší, co jsme si pořídili dřív, tak je z útulku z osady z východního Slovenska. tak to bylo trošku takový kinder vajíčko, kdy prostě jsme až postupně začali. My jsme si ji brali jako relativně malou, někde 4 měsíce jí byly zhruba, ale ti psi to v sobě trošku geneticky mají, možná nějaký jako generační trauma, který se tam děje, tak je taková hodně jako opatrná na jiný psy a na lidi. A mysleli jsme si, že třeba už to jako je nějak v pohodě, tak jsme právě pořídili toho druhého psa, co už jako je papírový, jako velký švýcarský ovčák. A ta teda tu malou samozřejmě úplně zbožňuje, ale ta malá je taková jako hodně dominantní, takže je to specifický, ale zároveň člověk se na to zvykne, furt si myslím, že to není jako nic, co by se nedalo překonat.
0: Máte teďka nějakou vysněnou kávovou destinaci, kam byste chtěli jet? Ne třeba jako v horizontu nadcházejících měsíců a tohodle léta, ale prostě obecně, ať už by to bylo dodávkou nebo na nějaký úplně jiný kontinent, prostě Jižní Amerika, cokoliv, kam byste chtěli jet a kafe by toho bylo právě jako esenciální součást?
1: Jako Jižní Amerika je asi, jak jste říkal, tak to je fakt zrovna místo, které nás láká hodně a vlastně bychom asi chtěli v horizontu třeba jako 2 let, nevím, uvidíme, doufám, se tím směrem podívat a já bych byl rád, kdyby to kafe toho bylo součástí, ale zase si myslím, že je trošku těžký potom se trefit v nějaké rozumné sezóně, abyste nepřijel na farmy, když tam žádný kafe nebude a zároveň jste tam byl jako v nejlepší sezónu na to, jako na tu turistickou část. Takže jako Peru, možná jaká Kolumbie, což je asi třeba Kolumbie je podle mě docela jako dosažitelná věc jednoduše, tím, že i tady v Brně jsou vlastně holky, které importují kolumbijský kafe a pořádají tady ty origin tripy, tak to je třeba věc, která by se mi jako líbila. Ale to by fakt bylo jako čistě kávový, ne jako žádný moc věci okolo. No a Peru třeba by bylo super, to si myslím, že by i z hlediska jako toho turismu, i z hlediska toho kafe mohlo fungovat dobře.
0: Honza Židů byl hostem dnešní Casablanky. Díky moc.
1: Já moc díky.
0: Loučí se i Pavel Sladký. Díky těm, co jste dneska přišli a těm, co posloucháte, ať už v klasickém rozhlasovém vysílání nebo v podcastových aplikacích. Díky obecně za podporu veřejnoprávních médií, než

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: OK.
3: Yeah.
2: Let go.
3: Latino gang.
2: Let go.
3: Yeah. Sky.
2: Maggi.
3: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Horečka páteční noci na rádiu

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Pot. Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Huckleberry Hypno 808.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.